mocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Jdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
0: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila jsem, že práva už máte za sebou a teď jdete tou biologií a biochemii, je to tak?
1: Ano, navázal jsem studiem neurobiologie v rámci programu fyziologie, takže jsou to samé biologické obory.
0: A co ta práva? Jak se tam vloudila?
1: No, na práva jsem šel postřední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
0: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
1: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
0: Nějak zvlášť.
1: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
0: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
1: A já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to budu studovat taky.
0: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
1: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
0: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
1: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě. Samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla, a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.
2: Radio Praha 107,1 FM a DAB+. Gimme, gimme.

0: Nejvýznamnějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhá bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuhle tu vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy, nebo ne vždy, úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my lajci bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co. Mm-hmm. Zatímco observační studie, co studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto tu studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy, to znamená, že se jim něco zvýšilo, něco snížilo, nějak se cítili a tak podobně, něčím jsme měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. Hmm. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Jsem-li stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmií.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak podobně ty dráhy. No a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve. Je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: Se mnou je stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
1: Ano,
0: nebo toho výzkumu?
1: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
0: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
1: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi, řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžení součást.
0: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
1: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce, spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
1: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces, tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, jak vlastně navzdory nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
0: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
1: Přesně tak.
0: Když to zase zjednoduším.
1: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
0: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
1: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
0: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
1: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
0: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
1: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale To bylo testované na nějaké populaci, ta populace měla třeba lék, teda ta populace měla krmí tak třeba 160 a u nich jim to snížilo krmí tak o 30%. No a stejně byly, říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie a my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopený použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, takový řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Spánek, procházky?
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhle tom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu, a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají, a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit tři hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak pro mě a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak pro mě, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak pro mě, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnil oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Krásné ráno, 6 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď po ránu s Lenkou Vahalovou, je sobota 22. srpna a já už se dívám, jaké dnes bude počasí, tak dnes má být opět 18 až 20 stupňů, čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný četnější výskyt, výjimečně se může objevit i bouřka, stejně jako dnes v noci, později odpoledne budou srážky ustávat a večer se bude obloha postupně vyjasňovat. Jinak foukat bude mírný západní vítr maximálně do 7 metrů za sekundu v intenzivních přehánkách a nebo při bouřkách to bude až kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha samozřejmě sledujeme i situaci na silnicích. V Praze a okolí je teď momentálně klid, ale pozor, na dálnici D1 na Benešovsku na mostě Šmejkalka má být ještě půl hodiny dálnice neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi exity 21 a 34 ve směru do Prahy před sjezdem od 37. kilometru. Je hustý provoz, objížďka pro auta do 12 tun je přes Benešov, Suběhrdy a Kuzmice celou noc, tedy byla ta objížďka ucpaná. Volnější jsou trasy přes Chocerady, Ondřejov a nebo Benešov, Struhařov a Divišov a auta nad 12 tun mohou uzavírku obět po trojce a D3 kolem Soběslavy exit 100, pak Pelhřimov, Humpolec exit 90 a to obou směrně. Tak tolik dálnice D1 a zavřená D1 tedy na mostě Šmejkalka.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné ráno a za chvíli nás čeká první reportáž dnešního rána. Co potřebuje správný hrobník na cestu do nebo po divokém západě? Lupatu, pevné nervy a dostatek životů. Dnes vychází česká audiohra Hrobníkovy patálie, ve které se poslouchá, rozhoduje, bojuje a občas také kope. Představíme ji už za pár minut. Z muziky David Guetta. Teď Leone a Callum Scott, krásné ráno.

0: Krásné ráno, David Guetta a Alphaville. A teď slíbená reportáž Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Joachim Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci uctívající sledě i pomstychtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou plnohodnotně hrát i nevidomí, dnes vychází pro mobilní telefony.
1: Představte si prérii, sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Joachimu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou napůl audiokniha a napůl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě někam posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebookcích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Oramuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly studia Play by Ears, Důkaz 111 a Šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných bojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle, co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Krásné ráno, teď už se podíváme na dnešní počasí. Čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Na některých místech se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat, večer se obloha začne projasňovat. Dnešní teploty podobné jako včera 18 až 20 stupňů a foukat má mírný západní vítr do 7 metrů za sekundu v intenzivních přeháňkách anebo při bouřce s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí. Stále klid, klidné jsou i ostatní dálnice nebo hlavní tahy v okolí Prahy, ale pozor na dálnici D1 na Benešovsku. Ta v tuhle chvíli už by měla být průjezdná, ale zavřená byla celou noc kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka mezi exity 21 a 34. Stále čekejte v obou směrech hustší provoz.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné ráno, 6.30, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a teď už jsou na řadě krátké zprávy. V Kýchkých se dnes odpoledne koná svatobartolomějská pouť. Ve farní zahradě kostela svatého Bartoloměje si mohou lidé poslechnout středověkou hudbu, navštívit přednášku o dobových hudebních nástrojích anebo se projet na historickém kolotoči. Ve Vlašimi na Benešovsku se dnes představí středočeští záchranáři, policisté a hasiči. Lidé uvidí třeba speciální techniku i ukázky zásahu. Akce začne v 1:30 odpoledne ve sportovním areálu na Lukách a nabídne také doprovodný program. Podrobnosti najdou zájemci na webu města. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo v pátek pozdě večer poblíž přístavního města Zadar. A Spojené státy se hned ráno chystají zavést 50% clo na kanadský dovoz za 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. A dnešní počasí dnes naměříme 18 až 20 stupňů, čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný četnější výskyt, výjimečně i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne projasňovat. A dnes má vát pouze mírný západní vítr, maximálně do 7 metrů za sekundu, ale v intenzivních přehánkách anebo při bouřkách to budou, tak to bude vítr místy s narazy až kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice, dálnice D1 na Benešovsku, po noční uzavírce mostě Šmejkalka je už průjezdná na Brno i na Prahu, ve směru do Prahy od 38. kilometru, ale stále čekejte zdržení a kolonu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pamětníci i rodiny s dětmi se večer sešli na pražském výstavišti. Festival Nevermore 68 tam připomínal invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. A my se tam vrátíme už za chvíli.

0: Robbie Williams dospíval na rádiu Praha krátce před 6:45. Emigrovali, protože museli nebo protože chtěli začít nový život. Právě příběhy lidí, kteří po okupaci v roce 1968 opustili Československo, včera připomínal festival Nevermore 68 na pražském výstavišti. Kromě jejich osudů se tam mluvilo o životě v normalizačním Československu, promítali se dobové materiály a zazněly také písně Roslava Hudky.
1: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
2: Na co jste přišel konkrétně se podívat?
1: V podstatě jsem nevěděl, co tady všechno bude, jo? Takže jako beru všechno.
3: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
1: Bylo mi 15, byl jsem pod koněm, no, když přijeli. Doma jsem dostal vynadáno, že jo, protože máma měla strach, jo, a pamatuju si nějaké ty věci z toho. Ty plakáty v těch obchodech a ty básničky.
2: A jak myslíte tím pádem, že je důležité dneska tu dobu připomínat, určitě, když jste to zažili?
1: Určitě, ale teď jde hlavně teda o to, jak, aby to nešlo jedním uchem sem, druhým tam, protože dneska při tom internetu jsou hlavně ta mladší generace jako dost, nejde do té hloubky. Neuvědomuje si tu závažnost třeba dneska na té Ukrajině, že jo, a že v podstatě se to nějak tlačí k nám, že jo, jo, a pokud se k tomu člověk nějak nepostaví a dneska bohužel jako je dost takových, který vlastně hledají nějaký takový záminky, proč se tomu nepostavit, že jo, tak je to špatně, no.
3: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
4: Rozhodně to pro nás důležité je, protože ačkoliv věřím tomu, že historie se nepřímo opakuje, tak ale spousta motivů se opakuje.
5: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo, a poučili se trošku. I tím, že já chci být učitelka na prvním stupni, tak to předávat i těm dětem, takže to mi přijde taky podstatný, strašně se mi to líbilo tady.
3: Součástí programu bylo i několik výstav, mezi nimi třeba instalace 10 plakátů běloruského umělce Artura Vakarova s názvem Russian Brotherhood, v překladu Ruské bratrství.
6: Vaše revoluce se jmenuje Pražské jaro, proto jsem tam dal ty květiny, ale ty jsou, jak vidíte, obmotané drátem. Obvykle se snažím dát vedle sebe dvě odlišné věci, které si lidé většinou nespojují dohromady, ale které obě odkazují k té stejné zemi. Snažím se s tímto konceptem ukázat, že v tom nejste sami. Jsme všichni opravdu jak bratři, ale bohužel jsme bratři, kteří stojí proti stejné hrozbě, Rusku. Takže to je to poselství té výstavy.
3: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace, Taking Off. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Krásné ráno, stále posloucháte Rádio Praha, já už se dívám, jaké dnes bude počasí. Dnes naměříme 18 až 20 stupňů, čekáme oblačno až polojasno, přeháňky, na některých místech to mohou být i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne projasňovat. Vracíme se na silnice. Komplikace, které byly na dálnici D1, už jsou pryč. Omezení na mostě Šmejkalka už není. Kolony se dávají do pohybu v tuhle chvíli. Nečekejte zdržení ani ve směru do Prahy, ani ve směru do Brna.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Lidé dnes můžou naposledy navštívit budovu Invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začne její oprava. Českem se v noci prohnaly silné bouřky, zaměstnali hasiče hlavně ve středočeském kraji. Nedaleko Paříže se po požáru opět otevírá les Fontainebleau. Čekáme oblačno, polojasno, ojediněle přehánky, teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé si dnes mohou naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické Invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát víc než 2 miliardy korun. Historii stavby popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
2: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské Invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila Invalidovna do roku 1935.
0: Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se také zvedla hladina řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích a na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužické Nisy v Nalibereckém se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí také omezilo železniční dopravu. Na asi 10 míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase. Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa. Ten je oblíbeným turistickým cílem Pražanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek. Jedno z bývalých sídel francouzských králů.
3: Benoît Kaplan z vedení departmánu Seine-et-Marne vyzval turisty, aby chodili jenom po vyznačených trasách a v lese nerozdělávali oheň. Plameny tam v červenci spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Díky blízkosti hlavního města je populární mezi Pařížany. Oblíbili si ho i horolezci kvůli pískovcovým skalám. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je kvůli suchu a vysokým teplotám jednou z nejhorších v historii. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sara Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Keesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6. V dalším kole ji čeká další domácí hráčka Goffová. V Praze dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Kolem poledne jejich možný počet bude četnější a možná se vyskytne také bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a obloha se začne vyjasňovat. Teploty dnes pouze 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Nehoda zavřela dálnici D11 u 69. kilometru. V tuhle chvíli je na místě několik sanitek i hasiči. Zjišťujeme podrobnosti. Ještě jednou, je to u 69. kilometru a dálnice by teď měla být zavřená obousměrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 7:05, Rádio Praha stále s vámi a další dobrá muzika, Joan Osborne. Bude tu i Lady Gaga.

Teď Justin Timberlake a za chvíli taky kalendárium, neboli perný den od Petra Jungmana. Co důležitého se stalo právě 22. srpna? Dozvíte se od Petra.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První filmový festival ve švýcarském Locarnu začal přesně před 80 lety v roce 1946. Nejdřív se jako hlavní ceny rozdávaly plachetnice, pak přišel Zlatý leopard. Během festivalu se promítá i Pod širým nebem, hlavně na malebném historickém náměstí Piazza Grande. Letošní ročník skončil 15. srpna, takže až za rok. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
3: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
2: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojedněle přehánky, kolem poledne možný četnější výskyt, mohou se přidat i bouřky, později odpoledne budou srážky ustávat a večer by se měla obloha projasňovat. A dnešní teploty je 18 až 20 stupňů. A máme podrobnosti k dálnici D11. Z Hradce do Prahy za sjezdem na Přelouč bourala dodávka na 69. kilometru. Dálnice byla na nezbytně nutnou dobu v obou směrech zavřená, teď už je otevřená, ale na místě se stále projíždí jedním pruhem a jsou tam hasiči tak opatrně.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
7: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Krásné ráno, Katy Perry dospívala na Rádiu Praha. Teď pro vás máme krátké zprávy na 7.30. Dobré ráno. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů, informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahu hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 241 případů. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Až do dnešního poledne zůstává v platnosti varování před možným stoupáním potoků a řek na povodňovou úroveň, konkrétně v Praze a části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Teď ale nikde hladina není ani na prvním stupni povodňové aktivity. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valdštejnském paláci. Otevřeno bude mít od 17 do 22 hodin a nasvícený bude ve státních barvách. V Chorvatsku zahynuli dva lidé při pádu malého letadla letícího z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězili Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami také 3-0. V Praze dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Buďte opatrní na dálnici D11 z Hradce do Prahy. U 69. kilometru je stále odstavené nákladní auto po nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Solární panel, světlo a kamera. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má za úkol sledovat noční motýly. Podrobně už za chvíli.

0: Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska a tam je vyhodnocuje umělá inteligence.
1: Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tady připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely.
1: Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
4: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
4: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chybí. Říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
5: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Praha žije trendy. Praha žije trendy.
0: Teď počasí čekáme oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo dokonce bouřky, teploty 18 až 20 stupňů. Ze silnic máme aktuálně dobré zprávy, zatím žádné čerstvé komplikace.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno s Rádiem Praha, připravili jsme další zprávy, tentokrát na 8 a ve studiu už je Denisa. Zdravím tě, hezké ráno.
1: Děkuju, hezké ráno.
0: Víc než 60% polévek v pražských školních jídelnách byla letos podle hygieniků přesolena. Lidé si na festivalu Nevermore 68 v Praze připomněli okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Britští OMD večer zahrají v pražských Holešovicích. V Praze bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
0: Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků víc než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 40%.

0: 5 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali také hodnotu cukru v nápojích. Víc než polovina byla přeslazená, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
1: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V meltě s mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř 7-násobné překročení doporučené hodnoty.
0: Festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště připomněl okupaci Československa v roce 1968. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
2: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
3: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
2: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no, když přijeli.
3: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
4: Rozhodně to pro nás důležité je.
5: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
3: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Britské duo OMD dnes večer se vrátí do Prahy. Syn popová dvojice vystoupí v Holešovickém areálu 7 v rámci série Prague Open Air. Kromě legendárních skladeb E0 Gay nebo Made of Orleans zazní i písně z posledního alba. Kapela vznikla na konci 70. let a je považovaná za průkopníka elektronické hudby. Fotbalisty Slavie po 7 letech opouští záložník Oscar Dorli. Liberijský reprezentant posílí saudsko-arabský klub Al-Tawun. Slavii pomohl ke 4 mistrovským titulům a 2 triumfům v domácím poháru. Lídr tabulky dnes ve 20 hodin nastoupí proti Bohemians. Už v 17 hodin začnou zápasy Artis Brno, Sparta a Mladá Boleslav Slovácko a také Zlín Liberec. Čekáme oblačno až polujasno, ojediněle přihánky kolem poledne, jejich možný četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a obloha se začne vyjasňovat. Teploty 18 až 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách opět na silnici. Čerstvé komplikace máme na dálnici D1 u 40. kilometru ve směru do Brna. Jsou odstavená 2 auta po nehodě a tvoří se krátké kolony.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Desítky různých akcí a happeningů připomínaly události z 21. srpna 1968. Například na Václavském náměstí se konal koncert proti zapomnění. Podrobně už za chvíli.

0: But you're just a boy.
1: Krásné ráno, Beyoncé dospívala minutu před 8:45. Koncert proti zapomnění na Václavském náměstí včera skončil ve 22 hodin. Připomněl 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a to v roce 1968. Ten je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly. Kromě výročí začátku okupace akce upozornila také na potlačení protiokupační demonstrace z roku 1969.
2: To byla zásadní změna a šok určitě a otočilo to vývojem společnosti.
3: Na koncert se přišel podívat pan Vladimír Macháček. V době okupace Československa mu bylo 5 let.
2: Stáli jsme s babičkou na balkóně, ta mlčela celou dobu, protože jsme viděli jenom kolonu obrněných transportérů s bílým pruhem. Babička, která zažila 2 světové války, tak mě držela kolem ramena. Ruka se jí třásla.
3: Na pódiu vystupují zdarma punkové a rockové kapely. Po obou stranách náměstí jsou vystavené fotografie, které zachycují příjezd sovětských vojáků v tancích. Snímky pořídil Milan Linhardt.
4: Když si fotky vidíte, tak je to ohrůze, kdy se střílelo, ale daleko horší to bylo 69. rok na to. To už byl den hanby.
3: Takzvaný den hanby byla protiokupační demonstrace v roce 1969, kterou násilně potlačili československé bezpečnostní složky. Protestů se účastnil také Pavel Porkert, baskytarista undergroundové skupiny Aktuál.
5: Když nás hnali, tak tamhle naproti byla restaurace Sofie. Nenapadlo mě nic jiného, než tam vlítnout. Když tam za mnou vlítli nějaký z toho praporu s bílýma obuchama, tak všichni seděli u stolu a chovali se jako spořádaní hosté. Tak tě přehlídli, nebyl jsem ani moc pocený.
3: Zpěvák kapely Aktuál Milan Knížák zemřel na konci července. Celá akce na Václavském náměstí je pojmenovaná právě podle jeho skladby Aby nám sny nezešedly. Pád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 připomněl také pietní akt před budovou Českého rozhlasu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo dokonce bouřky, později odpoledne budou srážky ustávat, večer se obloha opět vyjasní a teploty 18 až 20 stupňů. Buďte opatrní na dálnici D1, pokud míříte z Prahy do Brna. U 40. kilometru jsou odstavená auta po nehodě. Teď se ale nezdržíte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Krásné ráno, Taylor Swift dospívala přesně v 8.30 na Rádiu Praha. Čas na krátké zprávy.
1: Přeji vám dobré ráno. Silničáři budou v noci ze dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Choceradi na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech od 8 večer do 8 hodin ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidé. Úřadům dnes vyprší lhůta, do kdy musí rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V těch předchozích v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve 27 obvodech vybírat i senátory. Majitele psů ve městech trápí přemnožený ječmen myší. Suchomilná rostlina má ostré osiny, které se zvířatům dostávají do očí, uší i pod kůži a způsobují jim hnisavá ložiska. Veterináři kvůli tomu vyhledávají každý rok stovky majitelů psů. Ječmenu myší mu se teď daří kvůli suchu a trendu nesekání a mulčování trávníků. V Praze dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna byly u 40. kilometru odstavená dvě nákladní auta. V tuhle chvíli už se projíždí bez komplikací a hlavně bez zdržení.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné ráno, 3 minuty po 8:30. Co se bude dít v Karlínské invalidovně, která je tady kousek vedle nás? Prozradí Jirka Štefl, už za chvíli.

0: Krásné ráno, Ella Henderson dospívala krátce po 8:45, je tu Jirka Štefl, má pro vás tipy a například pozvánku do Invalidovny. Tak Jirko, co se děje tady kousek od nás?
1: Vydejte se na den otevřených dveří do Invalidovny v Karlíně. Brány tohoto významného objektu se naposledy otevřou pro veřejnost před zahájením rozsáhlé několikaleté obnovy. Projdete si historické interiéry, zažijete vojenský ceremoniál a rozloučíte se s památkou v její současné podobě. Den vyvrcholí v 17 hodin slavnostním uzamčením budovy. Přednost mají návštěvníci s rezervací, operativně ale budou na prohlídky pouštět i neregistrované. A na Vyšehradě zase bude královský den. Letos je to totiž přesně 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II. A byl to právě on, kdo proměnil Vyšehrad v symbol moci přemyslovců. Na místě budou i řemeslné dílny a taky stánky s občerstvením. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Teď počasí čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, později dokonce bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat, večer se obloha začne projasňovat, teploty 18 až 20 stupňů a foukat má mírný západní vítr maximálně do 7 metrů za sekundu. V intenzivních přehánkách a nebo bouřkách to může být až s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Krásné ráno, samozřejmě sledujeme na Rádiu Praha i situaci na silnicích a v tuhle chvíli mám dobré zprávy. V Praze a okolí je klid a klidno je i na dálnicích.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lidé v Pražském muzeu MHD ve Střešovicích můžou navštívit novou výstavu o trolejbusech. Začala další etapa obnovy památkově chráněné Balíkovy vily v Mělníku. Jeho východní Asie hlásí prudký nárůst horečky dengue. Jejímu rychlému šíření pomáhá každoročně deštivé počasí a monzuny. Dnes má být v Praze oblačno až polojasno, ojediněle přehánky teploty 18 až 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Výstavu s názvem Trolejbusy ve Střešovicích si můžou lidé prohlédnout v Pražském muzeu městské hromadné dopravy. Dopravní podniky připravil u příležitosti 90. výročí od zahájení provozu v hlavním městě. Právě ze Střešovic vyjela 28. srpna 1936 první pražská trolejbusová linka. Muzeum je otevřené o víkendech, státních svátcích a o letních prázdninách také ve středu, říká spoluautor výstavy Matouš Krakovský.
2: Máme tady tři vozy, všechny tři jsou popsané na jednotlivých banerech, máme tu i separátní baner, na kterém je popsaná jejich rekonstrukce a plus tady je i vše, jak ta trolejbusová trať se vystavovala, její prvotní plány, proč zanikla a její i budoucnost.
0: Dělníci začali další etapu rekonstrukce historické Balíkovy vily v Mělníku. Obnova secesního domu začala před 2 lety a bude stát 10.

0: desítky milionů korun. Památkově chráněná kulturní památka v Radniční ulici je známá také jako Venclova vila. Historii přibližuje spolumajitel budovy a architekt Pavel Prouza.
1: Doktor Alois Balík, který byl tady advokátem. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Wenzel, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toayen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho.
0: Malajsie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný nárůst počtu onemocnění horečkou dengue. Nejvíc nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpur. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci.
2: Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až desítky lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. V Malajsii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2 500 korun, což podle lékařů hodně lidí odradí. Navíc vakcínu nemohou dostat těhotné a kojící ženy a lidé s nedostatečnou imunitou. Nemoc se projevuje vysokou horečkou a úpornou bolestí svalů a kostí, proto se jí také přezdívá drtička kostí. Horečka dengue je pro mnoho obyvatel Malajsie, Thajska nebo Filipín už dnes obávanější nemocí než malárie. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada skončil při premiéře na diamantové lize 6. Na mítingu ve švýcarském Lausanne zaběhl Rada čas 48,70 sekundy a výrazně se přiblížil svému osobnímu rekordu. Další český atlet v Lausanne oštěpař Jakub Vadlej hodil 77 metrů a 32 cm a skončil na 7. místě. Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a teploty 18 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách opět na silnice zdržení. Teď čekejte na Mladé Boleslavské dálnici D10 na příjezdu do Prahy. U 8. kilometru je krátké zdržení. V tuhle chvíli vás kolona zdrží okolo 5 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: Radio Praha stále s vámi a je tu další dobrá muzika. Bryan Adams. Sienna Spyro. Bude tu i Alex Veren. Nebo teď Glass Animals a za chvíli taky Kalendárium neboli Perný den s Petrem Gumanem s dnešním datem 22.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První filmový festival ve švýcarském Locarnu začal přesně před 80 lety v roce 1946. Nejdřív se jako hlavní ceny rozdávaly plachetnice, pak přišel zlatý leopard. Během festivalu se promítá i pod širým nebem, hlavně na malebném historickém náměstí Piazza Grande. Letošní ročník skončil 15. srpna, takže až za rok. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
4: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
3: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.
0: Krásné ráno, jaká bude neděle a jaká hlavně bude sobota, tedy dnešek. Čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky kolem poledne, jejich možný četnější výskyt. Výjimečně se může objevit i bouřka, později odpoledne budou srážky ustávat, večer se obloha začne vyjasňovat, teploty 18 až 20 stupňů. No a pojďme se podívat, jaké počasí nás čeká zítra. Tak zítra má být polojasno až jasno. Mohou se opět přidat přehánky a teploty o něco vyšší než dnes 20 až 22 stupňů. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. A v tuhle chvíli máme komplikace hlavně na dálnici D10. Pokud vyrážíte z Prahy směrem na Mladou Boleslav, tak aktuální zdržení je mezi 5. a 8. kilometrem.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Krásné ráno, 9.30, připravili jsme další zprávy na Rádiu Praha, je tu Denisa.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Silničáři budou v noci ze dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech od 8 večer do 8 hodin ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradu zámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valštejnském paláci. Otevřeno bude mít od 17 do 22 hodin a nasvícený bude ve státních barvách. Po zářijovém nástupu do školek a do škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je podle lékařů a epidemiologů i to, že ještě nemají dostatečnou odolnou imunitu. Některým nákazám tak podle nich příliš zabránit nejde. Riziko infekce ale může snížit třeba pestrá strava a dostatek pohybu. Tenistka Sara Bilek si na turnaji v Cincinnati zahraje semifinále. Kýsovou zdolala 7-6 v rozhodujícím třetím setu a její další soupeřkou bude další Američanka Goffová. Světová čtyřka ve dvou sadách porazila Ukrajinku Kostyukovou. Počasí dnes čekejte oblačné, polojasné, ojediněle přehánky, kolem poledne by mohly být srážky četnější a teploty v Praze 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdržení stále čekejte na dálnici D10, pokud vyrážíte z Prahy na Mladou Boleslav, ta kolona je mezi 5. a 8. kilometrem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí

Na Rádio Praha vás za chvíli vezmu na výlet. Lidé tento památkově chráněný dům z roku 1907 v Mělníku znají jako Balíkovou nebo Venclovou vilu. Nedávno začala další fáze její rekonstrukce. Podrobnosti už za chvíli.

0: Dominika Aláďa a kapela Kryštof, Půlnoční hřích, teď máme krátce po 9:45, Rádio Praha stále s vámi. V Mělníku pokračuje rekonstrukce historické Balíkovy vily. Tahle kulturní památka v Radniční ulici je známá jako Venclova vila. Rekonstrukce chátrajícího secesního domu z roku 1907 začala před 2 lety a bude stát desítky milionů korun.
1: Jsme na Lešení, tady jsou práce v plném proudu. To je jedna z 2 zdí, kde už je omlácená omítka.
2: Je tady památková péče na tomto objektu a musíme používat materiály, které jsou certifikované a schválené památkovou péčí.
1: Stavby vedoucí Lukáš Prucha. Z Lešení jsme dole a půjdeme se podívat dovnitř. Tady vcházíme do místnosti, kde je na zemi mozaika černobílá.
2: Ano, je to mozaika původní ve vstupu a bude zůstávat, je to takzvané teraso.
1: Tady je to celé obložené dřevem.
2: Obložení zůstává, stejně tak zůstává celé schodiště, které je dřevěné.
1: Tamhle vidím nějaké vitráže.
2: Vitráže samozřejmě zůstanou, jsou tady skoro nejcennějším prvkem tady na té vile.
1: Lidé tento unikátní dům znají jako Balíkovu vilu nebo Venclovu vilu. Balíková je proto, že si ji nechal postavit advokát Alois Balík, Venclova pak kvůli tomu, že tam žil básník Oldřich Vencl. Historii připomíná spolumajitel domu a architekt Pavel Prouza.
3: Byl to Venclův dědeček, doktor Alois Balík, který byl tedy advokátem a taky neobyčejně schopným, šikovným, taky byl právovárečníkem mělnickým, stál v čele měšťanského mělnického pivovaru. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Vencl, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toyen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho a řady významných osobností.
1: Celý areál, včetně zahradního altánu, terasy a oplocení, je chráněný jako kulturní památka. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Praha žije výlety.
5: Praha žije výlety.
0: Dnes v sobotu čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky kolem poledne, jejich možný četnější výskyt, výjimečně se přidají bouřky, později odpoledne a večer budou srážky ustávat, večer se obloha začne projasňovat, dnešní teploty 18 až 20 stupňů a vát má mírný západní vítr maximálně do 7 metrů za sekundu, v intenzivních přehánkách nebo při bouřce může foukat snárazy kolem 15 metrů za sekundu. Na dálnici D10 popojíždí kolona směrem z Prahy na Mladou Boleslav. Popojíždět budete mezi 5. a 9. kilometrem. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice je silný provoz. Na příjezdu do Benešova postojíte v koloně 10 minut. A hustý provoz máme také v Českých Budějovicích v souvislosti s výstavou Země živitelka.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Mezi Pražskou královkou a Zvonařkou jezdí ode dneška dvě opravené historické tramvaje. U kostela svatého Bartoloměje v pražských Kyjích se odpoledne koná pouť. Na palubě spadlého letadla v Chorvatsku by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. Dnes bude oblačno, přehánky, místy pak i polojasno a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cestující v Praze můžou ode dneška potkat dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince

0: Číslo 23 mezi Královkou a Zvonařkou, říká vedoucí jednotky historická vozidla dopravního podniku Petr Malík.
1: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty, proto je tam vypravováno až 12 tramvají.
0: V pražských Kyjích se dnes odpoledne koná svatobartolomějská pouť. Ve farní zahradě kostela svatého Bartoloměje si můžou lidé poslechnout středověkou hudbu, navštívit přednášku o dobových hudebních nástrojích nebo se projet na historickém kolotoči. Pokračuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
2: Program začne ve 13 a skončí v 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní pohádky pro děti, občerstvení, zbrojnici, historický kolotoč nebo třeba na projížďky na koních.
0: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku podle informací ministerstva zahraničí, nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Iveta Miculičová pojede popolední kvalifikaci na hlavní závod mistrovství Evropy ve freestyle BMX. Česká reprezentantka, která byla šestá na posledních olympijských hrách v Paříži, se pokusí v Německu navázat na své dva evropské tituly. Miculičová se k závodění vrátila po více než roční pauze zaviněné vážným zraněním kolena. I proto je pro ní těžké odhadnout, jak dobře na tom její soupeřky jsou.
3: Ty holky jsem dlouho neviděla, takže vlastně vůbec teďka moc nevím, jak velkou konkurenci mám. Můj osobní cíl je určitě top 5 a myslím si, že když tu jízdu zajedu čistě, ty triky se mi povedou a nespadnu, tak bych mohla dosáhnout i na medaily.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přehánky kolem poledne by jich mohlo být víc a později odpoledne budou srážky ustávat, k večeru se obloha vyjasní a teploty dnes 18 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Krásné dopoledne, vracíme se na silnice a zdržení stále čekejte na dálnici D10 z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Kolona je mezi 5. a 9. kilometrem.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 4:10, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli vás vezmu na výlet. Vojáci v slavnostních dobových uniformách, čestná salva z historických pušek, všude plno parády a zpřístupněné prostory. Tak to bude vypadat v Invalidovně. Podrobnosti už za chvíli. Z muziky Sia a Sean Paul. Andrea Bocelli, David Guetta. Nebo teď Ital Damiano David.

0: Krásné dopoledne s Rádiem Praha, Sia a Sean Paul a za chvíli pro vás budu mít tip, protože tip tedy na výlet, protože dnes si budete moci naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně, tady je kousek od našich rozhlasových studií. Co se tam bude dít, tak o tom podrobně už za chvíli.
1: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Teď na silnice na dálnici D10 z Prahy směrem na Mladou Boleslav čekejte zdržení mezi 5. a 9. kilometrem. U 9. kilometru je dopravní omezení, tak kvůli tomu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz, na příjezdu do Benešova už se zdržíte 15 minut, další kolona po pojíždí od Mrače. A jinak velmi silný provoz je také v Českých Budějovicích a v okolí kvůli výstavě Země živitelka.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné dopoledne, Rita Ora dospívala na Rádiu Praha. A teď už pozvánka na výlet. Dnes totiž můžete naposledy prozkoumat vnitřní prostory historické invalidovny v Karlíně, pak se na dlouhou dobu tahle unikátní stavba z roku 1732 uzavře a Národní památkový ústav ji nechá kompletně zrekonstruovat. No a přímo na místě, v podstatě kousek od nás, je reportér Radek Duchoň, zdravím tě.
1: Hezký den, dnešní sláva začala nástupem vojáků v dobových uniformách, pak zazněla salva z jejich nablízkaných pušek a navíc položili květiny k soše hraběte Petra Strozyho, zakladatele nadace, která stála za vznikem invalidovny. Teď si lidé mohou na nádvoří prohlížet jejich dobovou výzbroj a výstroj a připomínat vojenskou historii místa, které bylo po staletí spojené s péčí o válečné veterány. Každých 15 minut až do 16. hodiny je možné jít na komentovanou prohlídku vnitřních prostor. Všechno je zdarma a v 17 hodin zakončí program symbolické uzamčení invalidovny.
0: Kdy začne oprava invalidovny a co všechno bude nové?
1: Národní památkový ústav zpřístupnil pražskou barokní invalidovnu naposledy předtím, než ji předá stavbařům k rekonstrukci za více než 2 miliardy korun. Podrobnosti budou jasné ve středu, kdy začne oprava. V historické budově mají vzniknout dvě stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál s dvěma novými přestavbami by se měl veřejnosti otevřít na přelomu roku 2029 a 2030.
0: A připomínám historii této stavby. A k čemu vlastně sloužila?
1: Barokní invalidovna začala vznikat v roce 1732 podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se ale jen jedna devítina projektu. Objekt vznikl podle plánu předního architekta Kiliána Ignáce Diesenhofera. K ubytování válečných invalidů sloužila až do roku 1935, teď je nevyužívaná.
0: A prostory historické invalidovny v Karlíně můžete naposledy prozkoumat právě dnes. Podrobně o tom mluvil Radek Duchoň. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: Na dálnici D10 stále postojíte v koloně aut, pokud vyrážíte z Prahy na Mladou Boleslav, tak kolona je mezi 5. a 9. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásné stále ještě dopoledne, máme minutu před 10:45. Stanice metra Flora bude otevřená až na konci února o 3 měsíce později proti původnímu plánu. Podrobnosti na praha.rozhlas.cz, tedy na našem webu. Dále sledujeme samozřejmě i situaci na silnicích. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozor u Lovosic na kilometru 45 je zúžení a ve zúžení bouralo osobní auto. Čekejte kolony. Ještě jednou D8 a je to ve směru z Prahy na Ústí.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Kapela Linkin Park dozněla v 11 hodin na Rádiu Praha. Teď už je čas na zprávy. Hezké dopoledne, Deny.
1: Dobré dopoledne. Ortenově náměstí v Praze vznikne nová fontána, přibyde zeleň a posezení. U Chýště na Pardubicku se při nehodě na dálnici zranilo 13 lidí. Kutnohorští vinaři dnes uzamknou vinice a nabídnou degustaci svých výrobků. Čekáme oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radnice Prahy 7 začala s úpravou dlážděné plochy na Ortenově náměstí, která se nachází v Cípu mezi ulicemi u Uranie a Komunardů. Vytvoří tam fontánu, upraví cesty a vysadí více zeleně. Za renovaci prostranství zaplatí 16 milionů 400 tisíc korun, včetně DPH. Součástí projektu je i úprava stávající nepropustné zeleně a odstranění některých křovin. Projekt počítá s vytvořením nových cest přes náměstí. Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není, všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
3: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
1: Vína z Kutné Hory a okolí dnes můžou lidé ochutnat na 7. ročníku Vinné uličky. Program začne v 15.30 společným zamykáním kutnohorských vinohradů v areálu jezuitské koleje. Akce bude pokračovat v Barborské ulici, kde budou přichystané stánky jednotlivých vinařství. Připravená jsou také hudební vystoupení. Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev naváděnými raketami a drony. Jedna ze střel zasáhla železniční podnik v Darnickém okrese. Na místě zemřel jeden člověk, jednu oběť má také masivní útok na Oděskou oblast. V Krivém Rihu stoupl počet obětí dronového útoku na obchodní centrum na 16. 130 lidí, včetně dětí, utrpělo zranění.
4: V Krivém Rihu.

0: Pokračují záchranné a likvidační práce v obchodním komplexu, který včera odpoledne zasáhly krátce po sobě dva drony. Po úderech se část budovy zhroutila a na místě vypukl požár. Tamní úřady uvedly, že záchranáři na místě stále pátrají po několika lidech, včetně dětí.
1: Je to prostě pězda.
0: Naopak Ukrajina v noci zautočila prostřednictvím dronů na sklad dalšího ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Hala začala následně hořet, jak zachycují četná videa na sociální síti Telegram. V Krasnodarské oblasti ukrajinské drony zasáhly přístav v Jejsku. Přístav je důležitý pro námořní přepravu obilí a dalších zemědělských produktů, uhlí nebo hnojiv. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Záložník Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Molina 7. Trest na jeden zápas dostal i jejich spoluhráč Almada a na druhé straně Gavi. Argentinský fotbalový svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionu korun za nevhodné chování týmu i fanoušků. Čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přihánky, kolem poledne jejich možný četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou strážky ustávat a večer se obloha vyjasní. Teploty 18 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte kolony u Brandýsa nad Labem na 8. kilometru, je to zhruba na 10 minut. Jinak v Praze teď novinka, kolonu máme ve Strakonické ulici za Barandovským mostem směrem na Příbram. Pod Barandovskou skálou blokuje jeden jízdní pruh nehoda.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Lost Frequencies. Kapela Činasky. Nebo teď tedy Swims.

0: Krásné dopoledne, 11:15, kapela Imagine Dragons dozněla na Rádiu Praha. A co nás čeká za pár minut? Další reportáž. Naše letající redaktorka Monika objevila sport, na který vám stačí jít s letajícím diskem do parku. Podrobnosti už za chvíli. Jaká je situace na silnicích? Dívám se na dálnici D10. Tady stále čekejte zdržení ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Kolona je u Brandýsa nad Labem. Na 8. kilometru pracují silničáři. A připomínám i Prahu. Tady popojíždí fronta aut na Strakonické za Barandovským mostem směrem na Příbram. Pod Barandovskou skálou blokuje jeden pruh nehoda.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dělí od 11:30 Rádio Praha stále s vámi a teď pro vás máme tip. Už jste slyšeli o sportu disc golf. Je to ideální hra třeba pro partu kamarádů. Stačí vám deska třeba park v Ladronce. Tuhle aktivitu nám představí letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Myslím, že nejsnažší pro posluchače bude asi to, když si představí klasický golf. Akorát místo míčku a holí, tak se využívá disk. Neodpaluje se do jamek, i když my tomu říkáme taky jamky, ale je to do košů. Tak cílem je na co nejmenší počet hodů to dostat z výhoziště do toho discgolfového koše.
2: Představil mi hru předseda Disc Golf klubu Praha Jakub Koštel. Počet hodů si můžete zapisovat na kartičku.
1: Buď existují aplikace v telefonu, do kterých se to zapisuje, anebo postaru tuška papír. Každá ta jamka má nějaký par, to znamená, na kolik hodů bych to měl ideálně dostat z toho výhoziště do toho koše. Standard bývá mezi 3 až 5 hody.
3: Kolik to může hrát lidí?
1: Ve výsledku kolik chce.
3: My jsme teď v Ladronce, tak to znamená, že tady ty stanoviště jsou různě po Ladronce a můžu já jako si vzít teda ten disk a jít si hrát. Nepotřebuji k tomu žádný jako uzavřený hřiště.
1: Přesně tak, říkáte to úplně přesně. V podstatě v republice je něco málo přes 200 hřišť. Z toho bych řekl, že víc než 90%, možná 95% je zdarma. To znamená, že zřizovatelem je obec nebo město a kdokoliv, kdo přijde, může si zahrát, není tam žádný poplatek a pak je pár soukromých hřišť v republice.
3: Takže předpokládám, že to může hrát i každý začátečník, jen tak, že si řekne, že co budu dneska v neděli dělat.
1: Přesně tak, jakýkoliv den, ráno, večer, odpoledne, je to jedno kdy a jenom stačí vlastně pro začátek jenom jeden disk si vzít do ruky a začít hrát.
2: Disk golf může hrát opravdu každý. Na některých hřištích bývají i překážky.
1: Nejčastější překážky bývají stromy, keře a podobné přírodní překážky. Jsou někde i výjimečně postavené překážky, to znamená, že třeba se postaví taková brána, třeba ze dřeva a tak dále, která se musí prohodit nebo obhodit a tak dále.
3: Využíváte různé disky?
1: Tady, jak je vidět, vám to můžu ukázat takhle u toho batohu.
3: Dobře, kolik jich tam je?
1: Je jich tam zhruba 25, bych řekl. A každý ten disk má nějakým způsobem jiné vlastnosti a jsou 3 základní druhy disků. Putter, midrange a driver. A podle toho, co potřebuju udělat, tak podle toho si volím disk, který využiju na ten hod.
3: Super, tak si to můžeme ukázat.
1: Je to celkem pevný uchop, takže nekvedlá se to v té ruce. Natáhnete se dozadu, nemusíte se hlavou koukat jako za sebe a potom jenom protáhnete tu ruku podél toho těla a hodíte.
3: Hážeme disk do koše.
1: Potřeba tomu přidat trošku sílu, protože ty řetězy to zpomalí, takže nevadí tomu přidat. Tak, přesně tak. Aha. A to je ten zvuk, kvůli kterému to hrajeme.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na Rádio Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze stále popojíždí kolona ve Strakonické za Barandovským mostem směrem ven z Prahy, tedy směrem na Příbram. Pod Barandovskou skálou stále blokuje jeden pruh nehoda. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte zdržení u 8. kilometru a na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se ucpává příjezd do Benešova a v tuhle chvíli je zdržení až 20-minutové.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se

0: Niko Santos dospíval minutu před 11:45. Přesně ve 12 hodin tu budou další zprávy a na Rádiu Praha potom začíná pořad Hostlenky Vahalové. No a mým hostem tentokrát bude biochemik a biolog, také vystudovaný právník František Knobloch. Využije studia práv pro svoji budoucí kariéru a čemu se teď věnuje na Přírodovědecké fakultě. Tak nejen o tom budou mluvit s Františkem Knoblochem krátce po 12. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a zdržení je stále na několika místech. Začneme v tuhle chvíli na dálnici D1 opatrně směrem z Prahy na Brno. U 13. kilometru je odstavené auto a krátké zdržení. Další komplikace zůstávají na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Tady postojíte v koloně u Brandýsa nad Labem na 9. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strakonické směrem z centra. Blokuje jeden jízdní pruh za Barandovským mostem. Další komplikace v Praze v Karlovarské, na Bílé hoře se zdržíte v obou směrech. Je to kvůli nehodě, je to přímo u točny tramvaje, projíždí se kyvadlově. Tolik tedy nehoda v Karlovarské a ještě silnice číslo 3 z Prahy na Budějovice. Čekejte silný provoz u obvyklých měst, to znamená Benešov a Miličín.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: otevření stanice pražského metra Flora se zpozdí o 3 měsíce. Zavřená zůstane do konce února. Při dnešní hradozámecké noci zůstanou desítky hradů a zámků otevřené i po setmění. Spojené státy zavádějí 50% cla na další kanadské zboží. Jednání obou zemí na poslední chvíli zkrachovala. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty až 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Podle původních plánů měla oprava nástupiště trvat do začátku prosince. Při rekonstrukci stropní desky dělnice narazily na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je proto musí vyměnit. Vysvětluje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Jediným řešením je nevyhovující prvky stropní desky nástupiště sanovat a dle potřeby je nahradit novými. Také necháme provést nové ochranné protipožární vrstvy, aby byla zajištěna bezpečnost, požadovaná životnost a provozní spolehlivost veškerých nosných konstrukcí stanice.
0: Desítky hradů a zámků zůstanou dnes otevřené i po setmění. Koná se totiž tradiční hradozámecká noc. Kromě večerních prohlídek se můžou návštěvníci těšit třeba na divadelní nebo hudební vystoupení. Centrem letošního ročníku je hrad a zámek v Horšovském Týně. Národní památkový ústav ho vybral v návaznosti na projekt Po stopách šlechtických rodů, říká náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.
3: Vzhledem k jeho souvislosti s příběhem hraběnky Mitsuko, Japonky, která žila v Čechách a žila samozřejmě i v Horšovském Týně, tak je zde připraven bohatý program v japonském duchu spojený s japonskými soubojemi, kaligrafiemi, tvořením origami a dalšími věcmi.
0: V Praze můžou lidé při hradozámecké noci vyrazit třeba do Valštenského paláce, sídla Senátu. Ten bude otevřený od 17 do 22 hodin. Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Ode dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy víc než 410 miliard korun.
4: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Fotbalovou Spartu opouští další opora z posledních sezon. Dánský obránce Arsgr Sørensen po 4 letech na Letné přestoupil do FC Kodaň. Z pražského klubu už v letě odešli třeba záložník Kajrinen, křídelník Haraslín nebo útočník Kuchta. Sparta dnes v 5. kole šance ligy

0: nastoupí v 17 hodin v Brně proti Artisu. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin pak vedoucí Slavia přivítá Bohemians. Dnes má být oblačno až polojasno, místy přehánky, k večeru by se mělo vyjasňovat a teploty 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: V Praze jsou stále komplikace v Karlovarské ulici, je tu nehoda na Bílé hoře, dvě auta jsou útočny, tramvaje čekejte zdržení z obou stran. Na silnici 3 z Prahy do Budějovic hlásíte stále silný provoz, první kolona je před Benešovem ve směru na Budějovice, je to na 20 minut a další kolona je pak u Miličína. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále čekejte zdržení. U 9. kilometru silničáři zabrali jeden pruh a fronta začíná u 13. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
4: na Rádio Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
0: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila jsem, že práva už máte za sebou a teď jdete tou biologií a biochemii, je to tak?
1: Ano, navázal jsem studiem neurobiologie v rámci programu fyziologie, takže jsou to samé biologické obory.
0: A co ta práva? Jak se tam vloudila?
1: No, na práva jsem šel postřední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
0: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
1: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
0: Nějak zvlášť.
1: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
0: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
1: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to půjdu studovat taky.
0: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
1: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
0: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
1: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě, samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadlo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadlo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: Nejvýznamnějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Bálové.
1: Co mě stále František Knobloch? Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhak bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuto vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo ne vždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my lajci bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co? Mm-hmm. Zatímco observační studie, to jsou studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto tu studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy. To znamená, že se jim něco zvýšilo, něco sníží, žilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.
0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: mnou stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmí.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak pro mě ty dráhy, no a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve, je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: Se mnou stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
1: Ano,
0: nebo toho výzkumu?
1: Ta literatura není kompletní. Máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější jako podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
0: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
1: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi, řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžení součást.
0: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
1: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce. Spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Dále posloucháte Radio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
2: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces, tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
1: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
2: Přesně tak.
1: Když to zase zjednoduším.
2: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
1: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
2: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
1: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
2: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, tak i ty mechanismy biologické jsou důležité.
1: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
2: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale to bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba krevní tlak třeba 160 a u nich jim to snížilo krevní tlak o 30%. No a stejně byly říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie a my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme.

0: ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, taky řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Spánek, procházky?
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhle tom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu, a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají, a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak pro mě a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídí se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak pro mě, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak pro mě, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnil oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Pražskou královkou a zvonařkou jezdí ode dneška dvě opravené historické tramvaje. U kostela svatého Bartoloměje v Pražských Kyjích se odpoledne koná pouť. Ve Vlašimi na Benešovsku si dnes lidé můžou prohlédnout speciální techniku hasičů nebo záchranářů. Kolem poledne bude zataženo, přechodně může zapršet a teploty dnes maximálně 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cestující v Praze můžou ode dneška potkat dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou a Zvonařkou, říká vedoucí jednotky historického vozidla dopravního podniku Petr Malík.
2: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty, proto je tam vypravováno až 12 tramvají.
0: V Pražských Kyjích se dnes odpoledne koná svatobartolomějská pouť. Ve farní zahradě kostela svatého Bartoloměje si můžou lidé poslechnout středověkou hudbu, navštívit přednášku o dobových hudebních nástrojích nebo se projet na historickém kolotoči. Pokračuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
3: Program začne ve 13 a skončí v 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní pohádky pro děti, občerstvení, zbrojnici, historický kolotoč nebo třeba na projížďky na koních.
0: Ve Vlašimi na Benešovsku se dnes představí středočeští záchranáři, policisté a hasiči. Lidé uvidí třeba speciální techniku i ukázky zásahu. Akce začne v 14:30 odpoledne ve sportovním areálu na Lukách. Nabídne také doprovodný program. Podrobnosti najdete na webu města. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Thajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů.
4: A господин президент, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
5: Ruský prezident Vladimír Putin o stavbě průplavu a společné průmyslové zóně jednal tento týden v Moskvě s myanmarským prezidentem Min Aungem. V místě, kde má průplav stát, se chce Rusko podílet nejen na stavbě přístavu a elektrárny, ale do projektu vstoupit i majetkově. Prorazit v nejužším místě malajského poloostrova průplav, stejný jako je panamský nebo suezký, chtějí Tajci, Francouzi nebo Číňané už od 18. století. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání v pavilonu P brněnského výstaviště sledovalo víc než 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdalena Jehlářová.
6: Bavili jsme

0: S holkama, že na začátku jsme měli všechny husí kůži, jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
1: A dnes čeká české volejbalistky druhý zápas, od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Kolem poledne má být zataženo, přechodně může zapršet, během odpoledne by se oblačnost měla protrhávat až na polojasno a k večeru se bude úplně vyjasňovat. Teploty ale 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště zpomalte u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na 27. kilometru bouralo auto a je tu zdržení.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 4 minuty po 13. a bude tu třeba kapela Depeche Mode. Calvin Harris. Nebo Robin Schulz. Teď Lil Nas X.

0: Depeche Mode dozněla na Rádiu Praha krátce před 13:45. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Tohle spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových už v pátek promítnou v Půtibradech na festivalu Soundtrack, ovšem nezvykle s živou symfonickou hudbou. Podrobně už za chvíli.
1: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Já se dívám, jak to vypadá na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. Popojíždí stále kolona aut za sjezdem na Karlovarskou dálnici. Na 27. kilometru je nehoda. Další nehoda je přímo na Karlovarské v Praze. Tady překáží útočny tramvaje na Bílé hoře. Čekejte zdržení z obou stran. Benešovská trojka z Prahy na Budějovice hlásí silný provoz. První kolona je u Benešova a další v okolí Miličína. Tady čekejte zdržení z obou stran. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy si postojíte v koloně u 10. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Čas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na odpoledne velké plátno živí symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svirákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. Vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svirákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to, myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svirák a scénárista Zdeněk Svirák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svirák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Praha žije filmy.
8: Praha žije filmy.
9: Somewhere in space.
0: Na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště popojíždí auta za sjezdem na Karlovarskou dálnici. Na 27. kilometru je stále nehoda.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Drahokamé.
1: Miraj a Drahokamé, krásné odpoledne, teď máme 2:15. Za chvíli tu budou zprávy s Mirkem Kasanem a dozvíte se třeba to, že více než 60% polévek v pražských školních jídelnách bylo letos podle hygieniků přesolených. Podrobně už za pár minut. Jaká je situace na silnicích? Čekejte komplikace stále na Pražském okruhu. Tady máme zdržení kvůli nehodě na Pražském okruhu ve směru tedy z dálnice D1 na letiště. Popojíždí fronta aut, nebo respektive je tu hustý provoz u 27. kilometru. Další komplikace jsou teď v Praze v Holešovičkách. Tady brzdí provoz nová nehoda směrem do centra. Dvě osobní auta stojí za sjezdem k Bulovce a blokují jeden jízdní pruh. Jinak zdržení zůstává na silnici číslo 3 z Prahy na České Budějovice a je to hlavně na průjezdu Benešovem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: odpoledne. Připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy, tentokrát na 14. a ve studiu už je Mirek Kasan. Krásný den, Mirku.
1: Díky, Lenko. Dobré odpoledne všem. Víc než 60% polévek v pražských školních jídelnách bylo letos podle hygieniků přesolených. Pražské muzeum MHD ve Střešovicích připravilo novou výstavu o trolejbusech. Na palubě spadlého letadla v Chorvatsku by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. A k večeru se bude dál vyjasňovat a naměříme nejvýš 19 stupňů. Zítra se o 2 stupně oteplí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků víc než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali také hodnotu cukru v nápojích. Víc než polovina byla přeslazená, uvedla to mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V meltě s mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
1: Výstavu s názvem Trolejbusy ve Střešovicích si můžete prohlédnout v pražském muzeu MHD. Dopravní podniky připravil u příležitosti 90. výročí zahájení provozu v hlavním městě. Právě ze Střešovic vyjela 28. srpna 1936 první pražská trolejbusová linka. Muzeum MHD je otevřené o víkendech, státních svátcích a o letních prázdninách taky ve středu. Pokračuje spoluautor výstavy Matouš Krakovský.
4: Máme tady tři vozy, všechny tři jsou popsané na jednotlivých banerech, máme tu i separátní baner, na kterém je popsaná jejich rekonstrukce a plus tady je i vše, jak ta trolejbusová trať se vystavovala, její prvotní plány, proč zanikla a její i budoucnost.
1: Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční bouda a Pomezní boudy 89 mm.
1: Během dneška bude pršet hlavně v severních Čechách. Na začátku příštího týdne by se pak deště neměly objevit vůbec nebo jen výjimečně. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar se zřítil a v troskách zahynuli dva lidé. Z radaru se letoun ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky našli v pohoří Velebit v Národním parku Paklenica. Fotbalisté Slávie dnes v pátém kole šance ligy nastoupí ve vršovickém derby proti Bohemians. Lídrovi tabulky skončil čtyřzápasový disciplinární trest za předčasně ukončené květnové derby se Spartou. Na tribuny se tak můžou vrátit fanoušci. Domácí večer požene vyprodaný stadion. Pro klubovou televizi o tom mluvil slávistický záložník Lukáš Provod.
6: Je to pro nás skvělý, když přijde vyprodaný jeden a můžeme hrát před lidma, hrajeme to hlavně pro ně, hrajeme to proto, aby jsme těm lidem dělali radost. A když tady nejsou, tak jsou ty zápasy takový smutný, takže se na to strašně těším. Doufám, že přijdou v hojným počtu, jako je zvykem, a že jim udláme radost.
1: Utkání Slavie Bohemians začne ve 20 hodin. Už v 5 odpoledne nastoupí brněnský Artis proti Spartě, Mladá Boleslav proti Slovácku a Zlín přivítá Liberec. Během odpoledne se oblačnost nad Prahou protrhá na oblačno až polojasno. Později večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí

0: a 17 až 19 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, místy s mlhami. Přes den polojasno, večer se pak obloha znovu projasní. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: V Praze brzdí provoz, nehoda v Holešovičkách směrem do centra. Dvě osobní auta jsou za sjezdem k Bulovce a blokují stále prostřední pruh. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice připomínáme kolony na průjezdu Benešovém. Aktuální zdržení okolo 15 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Teď máme 4 minuty po 14. a je tu další dobrá muzika. Matt Simons. Bude tu i Kateřina Marie Tichá.
4: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál. Tady jsem.
2: Nebo německé duo Junge Junge

0: Krásné odpoledne, 14:15, Radio Praha stále s vámi a za chvíli vás vezmu na výlet do Mělníka. Lidé tento památkově chráněný dům z roku 1907 v Mělníku znají jako Balíkovu nebo Venclovu vilu. Nedávno začala rozsáhlá rekonstrukce. Podrobnosti už za pár minut. Jaká je situace na silnicích? Buďte opatrní stále na Pražském okruhu. Tady máme hustý provoz, pokud jedete od letiště k dálnici D1, tak u 27. kilometru. Hustý provoz zůstává také na silnici 3 z Prahy na České Budějovice, a to hlavně v okolí Budějovic a také v okolí Benešova. Jinak dívám se ještě, jak to vypadá na dálnici D1. Tak opatrně u 10. kilometru směrem z Prahy na Brno je tu odstavené nákladní auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala na Rádiu Praha přesně o 14:30. V Mělníku pokračuje rekonstrukce historické Balíkovy vily. Tahle kulturní památka v Radniční ulici je známá také jako Venclova vila. Chátrající secesní dům se bude rekonstruovat a bude to stát desítky milionů korun.
1: Jsme na Lešení, tady jsou práce v plném proudu. To je jedna z dvou zdí, kde už je omlácená omítka.
2: Je tady památková péče na tomto objektu a musíme používat materiály, které jsou certifikované a schválené památkovou péčí.
1: Stavby vedoucí Lukáš Prucha. Z Lešení jsme dole a půjdeme se podívat dovnitř. Tady vcházíme do místnosti, kde je na zemi mozaika černo-bílá.
2: Ano, je to mozaika původní ve vstupu a bude zůstávat, je to takzvané teraso.
1: Tady je to celé obložené dřevem.
2: Obložení zůstává, stejně tak zůstává celé schodiště, které je dřevěné.
1: Tamhle vidím nějaké vitráže.
2: Vitráže samozřejmě zůstanou, jsou tady skoro nejcennějším prvkem tady na té vile.
1: Lidé tento unikátní dům znají jako Balíkovu vilu nebo Venclovu vilu. Balíkova je proto, že si ji nechal postavit advokát Alois Balík, Venclova pak kvůli tomu, že tam žil básník Oldřich Vencl. Historii připomíná spolumajitel domu a architekt Pavel Prouza.
3: Byl to Venclův dědeček, doktor Alois Balík, který byl tedy advokátem a taky neobyčejně schopným, šikovným, taky byl právovárečníkem mělnickým, stál v čele měšťanského mělnického pivovaru. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Vencl, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toayen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho a řady významných osobností.
1: Celý areál, včetně zahradního altánu, terasy a oplocení, je chráněný jako kulturní památka. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Vracíme se na silnice, teď Benešovská trojka z Prahy na Budějovice, stále čekejte hustší provoz, a to hlavně u Benešova a také v okolí Budějovice kvůli akci Země živitelka.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Krásné odpoledne, minuta po 3:15, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Česko zasáhly silné bouřky, hasiči měli přes 700 zásahů, nejvíce ve středních Čechách. Další informace na praha.rozhlas.cz. Je tam i výhled toho, jak to bude s bouřkami v dalších dnech. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště buďte opatrní v omezení za sjezdem na Jesenici. V pravém jízdním pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Ještě jednou, je to Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště. Jinak na dálnici D1 po pojíždí kolony i v Brně směrem na Ostravu zdržíte se u 196. kilometru a je to minimálně na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, tedy svým dospíval na rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 15. a je tu Mirek, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Mezi Pražskou Královkou a Zvonařskou jezdí ode dneška dvě opravené historické tramvaje. Mezi Vršovicemi a hlavním nádražím nejezdily vlaky kvůli srážce s asi 20-letým mladíkem. Lidé si na festivalu Nevermore 68 v Praze připomněli okupaci vojsk Varšavské smlouvy. A k večeru se bude dál vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 19 stupňů, zítra až na 21.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Cestující v Praze můžou od dneška potkat dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou a Zvonařskou. Pokračuje vedoucí jednotky historická vozidla dopravního podniku Petr Malík.
3: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty, proto je tam vypravováno až 12 tramvají.
1: Provoz vlaků mezi pražským hlavním nádražím a Vršovicemi dnes kolem poledne zhruba na hodinu zastavil střet vlaku s mužem. Nehoda se podle policejního mluvčího Jana Daňka stala poblíž Perutské ulice. Vlaky kvůli tomu nejezdily ani mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Mladík ve věku kolem 20 let utrpěl při srážce s vlakem mnohočetná vážná zranění. Záchranáři ho napojili na umělou plicní ventilaci a v umělém spánku ho převezli do traumacentra. Některé osobní vlaky z Prahy do Berouna a Benešova byly kvůli nehodě odřeknuty. Provoz v úseku už byl obnoven. Festival Nevermore 68 v areálu pražského výstaviště připomněl okupaci Československa v roce 1968. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
4: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
0: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
4: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no, když přijeli.
0: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
5: Rozhodně to pro nás důležité je.
6: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
0: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Nové ruské útoky na Ukrajinu během dne nepřežilo nejméně 5 civilistů. Uvedli to regionální činitelé, podle kterých Rusko opět útočilo balistickými střelami. V kyjevské oblasti podle šéfa tamní regionální správy Timura Tkačenka zemřeli muž a žena. Dalších 8 lidí, včetně dítěte, je zraněných. Náčelník správy záporožské oblasti Ivan Fedorov informoval o 3 zabitých. Při předchozích ruských nočních útocích na Ukrajinu podle ukrajinských činitelů zemřeli nejméně 2 lidé. Cyklistická Vuelta dnes odstartuje technickou časovkou na 9,5 kilometrů v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Slovinec Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude taky český závodník Jan Hirt, který 7. účastí překoná.

0: a český rekord. Start zahajovací časovky bude po 16. hodině. České volejbalistky čeká druhý zápas na evropském šampionátu. Povíř nad Řeckem nastoupí v 19 hodin v Brně proti Rakousku. Ve skupině se pak Češky utkají ještě se Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. Oblačnost nad Prahou se během odpoledne protrhá na oblačno až polojasno. Později večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí k 17 až 19 stupňům Celsia. Zítra ráno bude jasno s místními mlhami. Přes den pak polojasno, večer se obloha znovu projasní. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách opět na silnice na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště velmi opatrně v omezení za sjezdem na Jesenici. V pravém jízdním pruhu v omezení stojí nepojízdné osobní auto.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Naleďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Santana a Rob Thomas.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a teď vám představím, nebo respektive už za pár minut vám představím novinku. Co potřebuje správný hrobník na cestu po divokém západě? Lopatu, pevné nervy a dostatek životů. Dnes vychází česká audiohra Hrobníkovy patálie, ve které se poslouchá, rozhoduje, bojuje a občas také kope. Podrobnosti už za pár minut. Jaká je situace na silnicích? Novinku mám na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně, opatrně u Berouna na 17. kilometru na mostě přes Berounku. Projíždí údržba v pravém jízdním pruhu a tvoří se kratší kolony.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha stále s vámi. Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Jáchyma Ringera musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci, uctívající sledě i pomstychtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie.
1: Představte si prérii, sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Jáchymu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou napůl audiokniha a napůl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě někam jakoby posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebookcích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Oramuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly studia Play by Ears, Důkaz 111 a šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných bojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Praha žije trendy.
6: Praha žije trendy.
0: Opatrně na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň u Berouna na 17. kilometru na mostě přes Berounku je údržba v pravém jízdním pruhu a dojíždí se do krátké kolony.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s Loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu. V neděli po 12. hodině na

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Rádio Praha, stále s vámi, teď máme přesně 3:15. Mám pro vás netradiční pozvánku. Stará čistírna odpadních vod slaví 120 let, industriální katedrála ukrývá parní stroje i podzemí. A vy najdete podrobnosti i nějaké fotky na praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice, komplikace jsou stále v tuhle chvíli na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně. Po pojíždí tu fronta u Berouna na 17. kilometru v pravém jízdním pruhu pracuje údržba. Tak čekejte zdržení v tuhle chvíli, ale maximálně 5 až 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.

0: Lidé dnes mohli naposledy navštívit budovu Invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začne její rekonstrukce. Deště podemlely železniční koridor u Benešova. Provoz bude omezený nejmíň několik dní. Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. A k večeru se bude dál vyjasňovat a naměříme nejvýš 19 stupňů. Zítra se o 2 stupně oteplí a oblačnosti bude méně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické Invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. V budoucnu tam budou dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra.
2: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
3: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
2: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
3: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
4: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
3: Historii Invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
5: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
3: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Britští OMD se vracejí do Prahy. Synthpopová dvojice dnes vystoupí v holešovickém areálu 7 v rámci série Prague Open Air. Kromě legendárních skladeb Enola Gay nebo Maid of Orleans zazní i písně z posledního alba Bauhaus Staircase. OMD vznikly na konci 70. let a jsou považováni za průkopníky elektronické hudby. Koncert začne v 19 hodin. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď podle mluvčího Kafky jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí.
6: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů. Možná i týdnu, ten přesný rozsah škod. Teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
0: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném posázavském Pacifiku. 2 české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara, nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes Evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry podle Václava Pilného zůstat zhruba týden.
7: Do Srbska míří 2 středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po 2 záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
0: Fotbalisty pražské Sparty po 4 letech opustil

0: Asger Sørensen. Dánský obránce přestoupil do FC Kodaň a Spartě tak už nepomůže v dnešním zápase pátého kola šance ligy v Brně proti Artisu. Ten začne za necelou hodinu, stejně jako utkání Mladé Boleslavy se Slováckem a Zlína s Libercem. Ve 20 hodin pak vedoucí Slávia nastoupí v Edenu proti Bohemians. Během odpoledne se oblačnost nad Prahou protrhává na oblačno až polojasno, později večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, místy s mlhami. Přes den polojasno, večer se pak obloha znovu projasní. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vázne provoz před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Čekejte zdržení okolo 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Rádio Praha a další dobrá muzika. Ellie Goulding. It doesn't feel like love to me. AC/DC. Bude tu i zpěvačka LP.

0: Krásné odpoledne, AC/DC dozněly krátce po 4:15. Za chvíli to bude Jirka Štefl, má pro vás pravidelné odpolední tipy, tak si jen nechte ujít už za chvíli.
1: Praha je nej.
2: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století.

0: Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona u Berouna na 17. kilometru a je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Krásné odpoledne, teď máme krátce po půl páté, je tu Jirka Štefl a slíbené tipy.
1: Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte Permanentu Pragovka do nedělního pozdního večera. A nebo zažijte rodinnou cirkusovou kuchařskou show? Díky festivalu Letní letná nakouknete pod pokličku akrobatovy kuchyně, který vám navaří pořádnou porci zábavy a legrace. Pozve vás do svého stanu, kde trénuje čísla, udržuje se v kondici, otáčí se s vařečkou a staví si nejrůznější překážky, aby se zdokonalil v akrobatickém umění. Na představení T-Krobat se vydejte v neděli ve 14.30. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí se podívat na náš web praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte pomalejší provoz před Šmejkalkou, před omezením na 24. kilometru. Aktuálně je to maximálně na 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kapela Rolling Stones dozněla na rádiu Praha krátce před 4:45. Dvorecký most zaujme výraznou geometrií, bílá betonová konstrukce odkazuje ke kubismu a brutalismu. Podrobnosti k tomuhle nedávno otevřené mostě najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz a jsou tam samozřejmě i detailní fotky. Zpátky na silnice, na dálnici D5 máme komplikace ve směru z Prahy na Plzeň u 17. kilometru. Je stále zdržení, čekejte v tuhle chvíli kolony, které vás zdrží 5 až 10 minut. Jinak dívám se, jak to momentálně vypadá na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. U 24. kilometru na Šmejkalce bylo zdržení. V tuhle chvíli vypadá, že už se projíždí bez komplikací.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Olmovkou nejezdí tramvaje. Některým infekcím u dětí po nástupu do školek nebo škol podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. Ukrajina útočila na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. A zítra ráno bude jasno, místy s mlhami. Přes den polojasno s teplotami do 21 stupňů. Večer se obloha projasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi zastávkami Ohrada a Palmovka nejezdí od dnešního brzkého rána tramvaje. Obousměrná výluka potrvá do pondělních 4 hodin a 30 minut ráno. Důvodem je rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať. Omezení se týká tramvajových linek 5, 7, 10 a 95, které jezdí odklonem. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy na lince X10 a v nočním provozu X95 mezi zastávkami Biskupcova, Ohrada, Krejcárek a Palmovka. Zavedl taky v denním provozu tramvajovou linku číslo 30 mezi sídlištěm Ďáblice přes Bulovku, Palmovku a Balabenku na Lehovec. Víc informací najdete na webu pražského dopravního podniku. Provoz vlaků mezi pražským hlavním nádražím a Vršovicemi dnes kolem poledne zhruba na hodinu zastavil střet vlaku s mužem. Nehoda se podle policejního mluvčího Jana Daňka stala poblíž Perutské ulice. Vlaky kvůli tomu nejezdily ani mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Mladík ve věku kolem 20 let utrpěl při srážce s vlakem mnohočetná vážná zranění. Záchranáři ho napojili na umělou plicní ventilaci a v umělém spánku převezli do traumacentra. Některé osobní vlaky z Prahy do Berouna a Benešova byly kvůli nehodě odřeknuty. Provoz v úseku už byl obnoven. Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci malých dětí. Některým nákazám ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. A to i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečnou imunitu.
2: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
3: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
4: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
3: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
5: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
3: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti v noci útočily ukrajinské drony a způsobily požár ve skladu. Informovali o tom ruské úřady. Podle nich při ukrajinských útocích na Rusko zemřelo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Ozon je druhý největší internetový prodejce v Rusku. Jde o první ukrajinský útok na zařízení této společnosti po týdnech úderů na sklady větší ruské společnosti Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady ruská armáda získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu. 19-letý český tenista Jan Kumstát ovládl Challenger v Praze a připsal si během necelého měsíce 3. turnajové vítězství v řadě. Kumstát až ve finále ztratil v Praze set tajvanského soupeře Zheng Chun Hsina, ale po obratu porazil 5-7, 6-3 a 6-0. Připsal si tak už 17. výhru v řadě a navázal na triumfy z Challengerů v Liberci a Hamburku. Souběžně hraný turnaj ITF na Štvanické Antuce také vyhrála domácí hráčka 16-letá Jana Kovačková. 6. nasazenou Cao Xinyu z Číny porazila hladce 2x6-1. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 11 až 8 stupňů Celsia. K ránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno, místy ještě s mlhami. Přes den polojasno, kolem poledne bude ale oblačnosti i více. Večer se pak obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: No, máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, v ulici Na Hřebené 2 u křižovatky s ulicí Pujmanové. Dejte pozor, je tady nehoda, havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Ta nehoda bohužel není

0: Není jediná v pražských ulicích, ve Štěpánské u Václavského náměstí ještě došetřují nehodu dvou osobních aut, i tady dejte pozor. A pokud jdete po D5 na 30. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň, dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce bez dalších podrobností, tak opatrně. D5 ještě jednou 18,5. kilometr ve směru na Plzeň, tady je odstavené porouchané nákladní vozidlo. Dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sobotní odpoledne, je 17 hodin a 6,5 minuty a víkendová Praha s datem 22. srpna pokračuje. Do kin míří česká komedie Čika Čeka. Je to příběh matky, které syn obrátí život na ruby. V hlavních rolích excelují Pavla Tomicová a Jan Cina. Za chvíli vás na tento snímek pozveme. A v příštích minutách se k nám se svým songem připojí taky Katy Perry. Artemas. A taky Alex Warren. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Tak tohle byly ve víkendové Praze Support Lesbians, je 17 hodin 17 minut. Přejeme krásné pozdní víkendové, respektive sobotní odpoledne. Pod slovo kyseláč se může schovat vícero zajímavých pivních stylů, mají ale společnou osvěžující chuť, barevnou kreativitu a salvu vůní. Pražský festival kyseláčů se už od středy koná opět v Pragovce. Navštívit ho můžete až do zítřejší neděle. A čeká vás to nejlepší z domácí i zahraniční scény, unikátní piva dělaná jen pro tuto akci, food pairing i ochutnávky speciálů. Dnes program trvá do 22. hodiny a více se dozvíte v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No jak to žije v uvozovkách na silnicích, tak stále máme komplikace ve Štěpánské ulici u Václavského náměstí. Tady havarovala dvě osobní auta, ta nehoda už by měla být pomalu, ale jistě minulostí, zatím ještě stále platí varování, tak projíždějte opatrně. Problémy ty máme taky v ulici Na Hřebenech 2 u křižovatky s ulicí Pujmanové, je také nehoda dvou osobních vozidel. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále opatrní buďte i na D5 mezi 18. nebo respektive na 18.5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je odstavené porouchané nákladní auto, s opatrností projedete. A ještě připojím D10 mezi 64. a 64.5 kilometrem ve směru na Turnov. Tady máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, je to kvůli kravám, které se pohybují u silnice. Policie České republiky jede v pravém jízdním pruhu podél stáda. Tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Je po půl šesté. Krásnou sobotu vám všem na Rádiu Praha. Nejdůležitější boj svádíme vždy sami se sebou. To je hlavní poselství nové melancholické komedie Čika Čeka. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
2: Zdena je ovdovělá vesnická pošťačka. Žije sama, stará se o dům a dožívající matku. Má pocit, že už jí v životě nic nečeká. Její jedinou radostí je syn Lukáš.
3: To bude tvoje.
4: Ale já tady žít nebudu.
3: To nikdy nevíš.
2: Lukáš žije ve Francii. Teď se ale musí vrátit domů, aby se rozloučil s umírající babičkou. Jenže jeho návštěva spustí sérii událostí, jaké nikdo nečekal.
3: Jako kdybych měla dobrý život, jenom kdybych někoho měla.
2: Babička má poslední přání. Vidět naživo zaspívat Helenu Vondráčkovou. A v souvislosti s tím vyplynou najevo věci, o kterých se dosud doma nemluvilo. Lukáš si totiž sebou zpátky domů přiváží i své dragové alter ego Čika Čeka, neboli Česká holka. Vystupuje na pódiu v ženské roli a dobře ho to živí. Matka, která doposud netušila, že je gay a co vlastně dělá, je v šoku. Oba se tak musí znovu naučit vidět jeden druhého.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
3: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
4: Co?
3: Že jsi teplý.
2: Režisér Šimon Holý do hlavních rolí obsadil Pavlu Tomicovou a Lukáše Cinu. Filmem Čika Čeka chtěl především otevřít téma odpuštění, odvahu žít v pravdě a ukázat, že jinakost nemusí být nutně spojena jen s traumatem a smutkem.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
1: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. Máme tady čerstvé nehody. Jedna je v Praze v Klapálkově ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Ortenovo náměstí. Tam máme také nehodu dvou osobních vozidel. Je tady, projíždějte se zvýšenou opatrností. A stejná situace je také na Modletické ulici, kde také havarovala dvě osobní auta nedaleko křižovatky s ulicí ke škole. I tady dejte pozor. Komplikace zůstávají také v ulici Na Hřebenech 2 u křižovatky s ulicí Půjmanové havarovala před časem dvě osobní auta. Pozor si dejte i na D10 mezi 64. a 64. a půl kilometrem ve směru na Turnov. Tady je dopravní problém, neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli kravám pohybujícím se u silnice. Policie jede v pravém jízdním pruhu podél stáda. A ještě D5, 18. a půl kilometr ve směru na Plzeň, je tady odstavené porouchané nákladní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je téměř 17:45, přejeme krásné pozdní sobotní odpoledne, je s vámi Rádio Praha. Ještě do 30. srpna můžete navštívit ve sklenicích Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 výstavu exotického ptactva. Uvidíte desítky barevných exotických ptáků. Výstavu každoročně pořádá Klub přátel exotického ptactva a jde o jedinečnou šanci vidět na jednom místě pestrou směsici barevných opeřenců. Podrobné informace pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu. Adresa je praha.rozhlas.cz. No a stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Komplikace zůstávají v pražských ulicích i kvůli dopravním nehodám. Ještě stále je v šetření nehoda v ulici Na Hřebenech 2. U křižovatky s ulicí Půjmanové havarovala dvě osobní auta. Projíždějte velmi opatrně. Pozor si dejte v ulici Klapálkova. U křižovatky s Blažimskou je také nehoda dvou osobních vozidel. Stejný problém, tedy dvě osobní auta po nehodě, jsou na Ortenově náměstí u křižovatky s Přívozní a na nehodu dvou osobních vozidel si dejte také v Modletické ulici v Praze u křižovatky s ulicí Ke škole. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A já ještě připojím problémy v okolí metropole, ať už je to třeba D5. Tam máme komplikaci na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané nákladní auto, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Je 18 hodin, ve studiu Rádia Praha je už se mnou Mirek Kasan a přináší další zprávy.
1: Hezký podvečer. Více než 60% polévek v pražských školních jídelnách bylo letos podle hygieniků přesolených. Při dnešní hradozámecké noci zůstanou desítky hradů a zámků otevřené i po setmění. Poté, co Washington ohlásil 50% cla na kanadské zboží, slíbila Kanada stejně tvrdou odvetu. A zítra ráno a večer bude jasno, přes den většinou polojasno a naměříme až

0: 4. Mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
1: Cestující v Praze můžou od dneška potkávat dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou a Zvonařkou. Pokračuje vedoucí jednotky historická vozidla dopravního podniku Petr Malík.
2: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty, proto je tam vypravováno až 12 tramvají.
1: Desítky hradů a zámků v Česku zůstanou dnes otevřené i po setmění. Koná se totiž tradiční hradozámecká noc. Kromě večerních prohlídek se můžou návštěvníci těšit třeba na divadelní nebo hudební vystoupení. Centrem letošního ročníku je hrad a zámek v Horšovském Týně. Národní památkový ústav vybral v návaznosti na projekt Po stopách šlechtických rodů, říká náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.
3: Vzhledem k jeho souvislosti s příběhem hraběnky Mitsuko, Japonky, která žila v Čechách a žila samozřejmě i v Horšovském Týně, tak je zde připraven bohatý program v japonském duchu, spojený s japonskými soubojemi, kaligrafiemi, tvořením origami a dalšími věcmi.
1: V Praze můžou lidé při hradozámecké noci vyrazit třeba do Valštejnského paláce, sídla Senátu. Otevřeno bude až do 22 hodin. Kanada se chystá tvrdě reagovat na nová americká cla. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% cla. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skončila krachem.
4: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun. A týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté pražské Sparty vedou po prvním poločase utkání pátého kola šance ligy v Brně nad Artisem 2-0. Letenské poslal do vedení už v 7. minutě Mercado, ve 33. minutě zvýšil Rineš. V souběžně hraných utkáních platí po prvním poločase bezbranková remíza Zlína s Libercem a Mladá Boleslav vede nad Slováckem 1-0. Ve 20 hodin se ve vršovickém derby utkají fotbalisté Slavie a Bohemians. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 11 až 8 stupňů Celsia. Kránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno místy ještě s mlhami. Přes den polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Stále jsou komplikace v Praze kvůli dopravním nehodám. Jedna je v ulici Klapálková u křižovatky s Blažimskou. Tady havarovala dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Podobná situace je také na Ortenově náměstí u křižovatky s ulicí Přívozní. Havarovala také dvě osobní vozidla. A dvě osobní auta po nehodě jsou v Modletické ulici u křižovatky s ulicí Ke škole. I tady projíždějte opatrně. Pozor také na D5 mezi nebo na 18,5 km ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. A ještě doplním D1, tam vás dnes čeká uzavírka a to mezi 21. a 29. kilometrem ve směru na Brno. Dálnice bude obousměrně uzavřená mezi exitem 21 a exitem 29. Důvodem jsou zátěžové zkoušky mostu Šmejkalka. Provoz bude veden po značené objízdné trase. Týká se to tedy i opačného směru D1 ve směru na Prahu mezi 34. a 21. kilometrem. I tady počítejte s objížďkou a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský update.
1: Pražští hasiči.
2: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: Praze nepojede o víkendu metro.
2: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
3: Krásný sobotní večer, léto pomalu končí a děti se chystají na návrat do školek nebo škol. Často tam ale dlouho nevydrží, protože řada unemocní třeba kašlem, rýmou nebo jinou nákazou. Kolem tři čtvrtě zjistíme, jestli se dá s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat a kdyby rodiče měli vyhledat lékaře. Taky se ohledneme za tím nejzajímavějším z historie 22. srpnového dne. S naší létající redaktorkou Monikou se zaměříme na právě probíhající ročník festivalu Letní Letná. Vedle sebe tam před staletími navzdory nepřátelství leželi zranění Rakušané, Francouzi nebo třeba Rusové. Invalidovna v pražském Karlíně se teď dočká rozsáhlé rekonstrukce. Dnes ještě před jejím začátkem se do ní na dlouhou dobu naposledy mohli přijít podívat návštěvníci. Víc nám už za okamžik řekne náš reportér, který byl na místě. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám nerušený poslech.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: dokola. Pražský update.
1: Lidé si dnes mohli naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Teď bude tato unikátní stavba z roku 1732 dlouhou dobu uzavřená. Národní památkový ústav ji totiž kompletně zrekonstruuje.
2: Slavnostní den začíná nástupem vojáků v dobových uniformách. Vojáci společně s vedením invalidovny pokládají květiny k soše hraběte Petra Stroziho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Zazněla i salva z vojenských nablýskaných pušek.
3: Fertig, hoch an, fire!
2: Na nádvoří invalidovny si návštěvníci mohou prohlédnout vojenské dobové vybavení. Vojákům velí Jan Hodina.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří. Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci. Samozřejmě možná v té době docházelo k nějakým drobným netom, ale v pohledu zraněných nebo invalidů si byli všichni rovní.
2: O prohlídky je obrovský zájem. Lidé si museli předem domluvit rezervaci. Vodkyně Kateřina upozorňuje na jednu z chodeb, kde se točil film Amadeus.
5: Jsou to ty scény z Blázence, jestli si vybavíte. Invalidovně se točil i třeba seriál Einstein.
6: Budova má duši.
2: Jeden z návštěvníků, Michal Holeš z Prahy.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
2: Návštěvnice, která má za sebou prohlídku, slečna Iveta.
7: Je to velmi zajímavá prohlídka, obzvlášť když vezmeme potaz, že teď proběhne ta velká rekonstrukce. Podle těch plánů to bude zajímavé, co tady vznikne. Ne, otázka je za jak dlouho, jestli to vůbec stihnou za ty 3 roky.
2: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
8: Invalidovna je vlastně největší sociální projekt éry monarchie v českých zemích. Hrabě Stroci, který zde zdědil po svém otci majetek, tak vlastně byl raněn ve službách Habsburské říše a vlastně udělal závěť, že v případě, že nebudou mít se svojí manželkou, která byla výrazně mladší děti, tak potom ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům a přestárlým vysloužilcům. Vlastně v roce 1731 začaly první přípravy.
2: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. V historické budově mají podle plánu vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: No a od invalidovny opět vyrážíme na silnice. Začneme v Praze v ulici Klapálkova. U křižovatky s Blažimskou dejte pozor, vyšetřují tady nehodu 2 osobních vozidel. Komplikace zůstávají také na Ortenově náměstí. U křižovatky s Přívozní je také hlášena nehoda 2 osobních aut. A 2 osobní auta po nehodě jsou rovněž v Modletické ulici u křižovatky s ulicí Ke škole. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě doplním D5, kde máme komplikaci na 18,5 kilometru, a to ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané auto, jedná se o nákladní vůz, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Letenské sady ožily divadlem, novým cirkusem, akrobací a doprovodným programem. Na festival Letní Letná vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Hodně zábavný ta střelnice a tady ty věci z těch starých věcí.
3: Myslím, že tady byl cirkus, kde se to dá vyzkoušet.
4: Třeba talíře, flavorsticky, i trošku žonglova jsme zkoušeli.
5: A co bylo nejtěžší?
6: Žonglování.
7: Sdělili mi Vanda a Emma, které si vyzkoušely různé cirkusové aktivity. Festival Letní Letná nabízí mnoho doprovodného programu, který je zdarma. Jsou tu divadelní představení, výtvarné dílny, interaktivní herny i workshopy. Na programu jsou také představení zahraničních souborů. Letos dorazí akrobati z Francie nebo Austrálie. Lidé sem často míří jen za atmosférou, projít se mezi šapito, dát si něco dobrého k jídlu a pití. Užít si festival vyrazila i Adéla.
8: A míříme na vínový bar.
9: A znáte novej cirkus? Co na tom máte rádi? Nebo je to něco, co vás zajímá?
8: Mě to přijde v pohodě, dokud jsou to jenom lidi, a když to nejsou zvířátka, ale to už moc ani nebejvá. Tak to je za mě dobrý posun cirkusu.
9: Jste fanoušky toho, že vlastně tady na Letný vznikne takhle festival?
8: Za mě to je takový příjemný, uvolněný a že se tady jako potkávají lidi všech generací. Že to je takový festival pro celou rodinu za mě. A že mi to přijde jako dobrá věc, prostě, že to není jako úplně běžný festival.
7: Během Letní Letné je ale důležité dbát i na pořádek. O zavážení popelnic, čištění stolů a ulic se stará Vincent s Vendulou.
10: No, lidi jsou strašně čistotní, snaží se, jak to vidíte, tak tady jsou většinou jakoby rodiny s dětma a jsou tady normální lidi, není to prostě velký festival.
11: Co se týče konkrétně toho třízení toho odpadu, tak je vidět, že spousta lidí třídit ještě neumí, takže máme v plánu to příští rok pokusit se to nějak způsobem vymakat.
9: A co byste řekli jako za zásadní takovou věc, který jste si všimli právě za tu chybu, co lidi dělají?
10: Třeba neumějí třídit.
11: A nečtou.
9: A co se nejčastěji pletou?
11: Papír s plastem, samozřejmě takový ty kelímky, co mají vevnitř ten celofán, co by se dávaly normálně do plastu, tak často objevujeme v papíru.
10: Jsou tady popelnice na gastro, vlastně, což by se mělo vyhazovat vlastně jenom jakoby zbytky jídla, ale lidi do toho házejí úplně stejné věci jako do komunálu a nebo do papíru.
9: Je náročnější úklid po víkendu nebo během víkendu, pátek, sobota? Asi víc lidí sem zavítá.
10: Samozřejmě, že je tady víc lidí, ale že by to bylo náročnější, to si nemyslím. Možná na spodním baru, kde se zdržují vlastně lidi mnohem díl než tady nahoře.
7: Festival potrvá až do neděle 31. srpna. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
12: Pražští hasiči.
13: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
14: Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: 18.30 na rádiu Praha pro vás máme pražský souhrn s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Provoz vlaků mezi pražským hlavním nádražím, Vršovicemi a Smíchovem dnes kolem poledne zhruba na hodinu zastavil střet vlaku se zhruba 20-letým mladíkem. Nehoda se podle policejního mluvčího Jana Daňka stala poblíž Perutské ulice. Mladík utrpěl mnohočetná vážná zranění. Záchranáři ho napojili na umělou plicní ventilaci a v umělém spánku převezli do traumacentra. Radnice Prahy 7 začala s úpravou dlážděné plochy na Ortenově náměstí, která se nachází v cípu mezi ulicemi Uranie a Komunardů. Vytvoří tam fontánu, upraví cesty a vysadí více zeleně. Za renovaci prostranství zaplatí skoro 16,5 milionů korun, včetně DPH. Součástí projektu je i úprava stávající nepropustné zeleně a odstranění některých křovin. Projekt počítá s vytvořením nových cest přes Ortenovo náměstí. Lidé si dnes mohli naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát víc než 2 miliardy korun. Obnovený areál se dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu let 2029 a 30. Pražské divadlo v Dlouhé zahájí novou sezónu premiérou inscenace pro děti od 7 let Samá voda v režii Antonie Rašilovové. Dostane formu bojovky s výpravou do míst, do nichž se v divadle běžně nechodí. Premiéra je na programu 6. září. Dalšími novinkami 31. sezóny divadla budou muzikál Limonádový Joe, Moliérův Zdraví nemocný a hra uměleckého šéfa divadla Ivana Buraje Víkend. Fotbalisty Sparty opustila další opora. Po 4 letech odchází Asger Sørensen. Dánský obránce přestoupil do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal tříletou smlouvu. Podle médií by za něj měla Sparta dostat přes 24 milionů korun plus případné bonusy kolem 12 milionů. Večer a v noci bude v Praze polojasno, postupně až jasno s nejnižšími teplotami mezi 11 a 8 stupni Celsia. K ránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno místy ještě s mlhami, přes den pak polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodami v pražských ulicích. V Klapálkově ulici dejte pozor. U křižovatky s Blažimskou tady havarovala 2 osobní auta. Nehoda je také v Černokostelecké u křižovatky s Rádiovou. I tady se jedná o střet 2 osobních vozidel. Stejně tak na Ortenově náměstí u křižovatky s Přívozní. 2 osobní auta havarovala také v Modletické ulici u křižovatky s ulicí Ke škole a v ulici Na Zemance u křižovatky s Vlnitou dejte pozor, i tady je nehoda 2 osobních vozidel. Připomínám také dnešní obousměrnou uzavírku na dálnici D1 a to mezi 20. hodinou večerní až 8. hodinou raní. Dálnice bude uzavřena ve směru na Brno mezi 21. a 29. kilometrem a ve směru na Prahu mezi 34. a 21. kilometrem. Je to kvůli zátěžovým zkouškám mostu Šmejkalka. Provoz bude veden po vyznačené objízdné trase. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První filmový festival ve švýcarském Locarnu začal přesně před 80 lety v roce 1946. Nejdřív se jako hlavní ceny rozdávaly plachetnice, pak přišel zlatý leopard. Během festivalu se promítá i pod širým nebem, hlavně na malebném historickém náměstí Piazza Grande. Letošní ročník skončil 15. srpna, takže až za rok. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
4: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
3: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Update. Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo školy se u dítěte objeví kašel, rýma či horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom tohle období už zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmečky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro čtyřech letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčl.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty dva roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehody v pražských ulicích. Tramvaj a osobní auto se střetly v ulici v Olšinách. U křižovatky s ulicí v Předpolí. Projíždějte opatrně. V ulici Na Zemance u křižovatky s Vlnitou havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v Modletěcké ulici u křižovatky s ulicí Ke škole. Opatrně také na Ortenově náměstí u křižovatky s Přívozní. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních vozů, je také v Černokostelecké u křižovatky s Rádiovou. A ještě doplním ulici Klapálková u křižovatky s Blažimskou. Tady už delší dobu také komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte velmi opatrně. A šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na neděli bude polojasno až jasno. K ránu se budou vytvářet místy mlhy. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů Celsia. A zafouká slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. V neděli bude přes den ráno jasno s místními mlhami. Přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha opět projasní. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Den, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy a ve studiu je už připravený Mirek Kasan.
1: Hezký večer. Sčítače v Praze loni napočítali 5,6 milionů cyklistů, podobně jako rok předtím. Pražské muzeum MHD ve Střešovicích připravilo novou výstavu o trolejbusech. Tankery s iráckou ropou dostali od Teheránu speciální povolení k proplutí Hormuzským průlivem. A zítra ráno bude jasno, místy s mlhami. Přes den polojasno s teplotami do 21 stupňů. Večer se obloha zase projasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Automatické sčítače na pražských páteřních cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Sčítače fungují tak, že je buď v komunikaci umístěna indukční smyčka nebo radar. Na některých místech jsou obě technologie. Zařízení umí rozlišit i to, kterým směrem cyklisté jedou. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů, vznikly taky nové cyklopruhy a přibylo i 18 kilometrů takzvaných cykloobousměrek, tedy jednosměrek, kde mohou cyklisté jezdit obousměrně. Výstavu s názvem Trolejbusy ve Střešovicích si můžete prohlédnout v pražském muzeu MHD. Dopravní podniky připravil u příležitosti 90. výročí zahájení provozu v hlavním městě. Právě ze Střešovic vyjela 28. srpna 1936 první pražská trolejbusová linka. Muzeum MHD je otevřené o víkendech, státních svátcích a o letních prázdninách taky ve středu.

0: lehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar se zřítil a v troskách zahynuli dva lidé. Z radaru se letoun ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky našli v pohoří Velebit v Národním parku Paklenica. Několik ropných tankerů s iráckou ropou dostalo od Iránu speciální povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní agentura a taky irácký prezident Nizar Amidi. Bagdád požadavek vznesl během návštěvy předsedy iránského parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa.
1: Irácké měsíční příjmy z vývozu ropy kvůli krizi v Hormuzském průlivu klesly z dřívějších zhruba 7 miliard dolarů na přibližně 2 miliardy dolarů v letošním květnu a červnu. Dřívější příjmy z ropy přibližně odpovídají částce, kterou stát měsíčně potřebuje na platy, důchody a sociální dávky. Prezident Amidi upozornil, že vývoz irácké ropy brzdí taky nedostatek iráckých ropných tankerů. Podle místních médií proto úřady jednají s německou přepravní společností o využití tankerů, které by pluly pod iráckou vlajkou. Země se taky snaží navýšit export přes turecký přístav Čehan a začít ropu vyvážet i přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté pražské Sparty si připsali první venkovní výhru v nové sezóně. V utkání pátého kola šance ligy porazili Artis Brno na jeho hřišti 4-0. Góly dali Mercado, Rineš, Alkoser a z penalty Karabec. Zlín doma prohrál s Libercem 0-1 a Mladá Boleslav vyhrál nad Slováckem 2-1. Za hodinu začne v pražském Edenu vršovické derby mezi Slaví a Bohemians. Večer a v noci bude v Praze polojasno, postupně až jasno s nejnižšími teplotami mezi 11 a 8 stupně Celsia. K ránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno, místy ještě s mlhami. Přes den polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A doplníme aktuální dopravní informace. Komplikace máme stále v ulici v Olšinách. U křižovatky s ulicí v Předpolí dejte pozor, je tady nehoda tramvaje a osobního auta. Problémy zůstávají také v Modletické u křižovatky s ulicí ke škole. Havarovala tady dvě osobní vozidla. Dvě osobní auta jsou po nehodě také v ulici na Zemance u křižovatky s ulicí Vlnitá. Na Ortenově náměstí u křižovatky s Přívozní jsme měli hlášenou nehodu dvou osobních aut, stejně také v Černokostelecké, kde také havarovala dvě osobní auta u křižovatky s Rádiovou a v Klapálkově u křižovatky s Blažimskou. I tam se jednalo o kolizi dvou osobních vozů. Připomínám také nehodu, která je na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru do Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta a neprůjezdná je momentálně krajnice. Probíhá tady vyšetřování nehody. Dobře, dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Máme 5,5 minuty po 19. hodině a v sobotní večerní Praze vám už kolem 3/4 nabídneme pár tipů pro volný čas. Ale to není vše. Dobové melodie Jaroslava Ješka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svirákových už příští týden v pátek promítnou v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle s živou symfonickou hudbou. Víc vám o této projekci řekneme už za chvíli. A další hity přináší kapela Činasky. Medúza a Good Boys. I skupina Maroon 5. Narušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po čtvrt na osm, tohle byla Mariah Carey na Rádiu Praha. Teď z jiného soudku. Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už příští týden v pátek festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tma v modrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání Komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takový demo filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: On je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to, myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
8: Každou neděli v 9 večer.
9: Na Radio Praha.

Je půl osmé, sobotní večerní Praha je stále s vámi. Přejeme krásný den. Sobota a právě dnes nás čeká Hradozámecká noc, která představuje památky v netradiční době a s netradičním programem. Do akce se zapojí místa po celé republice. V Praze se můžete vydat na prohlídky budovy Senátu, Chvalského zámku, kláštera minoritů nebo třeba zahrad pod Pražským hradem. Podrobnější informace získáte na webových stránkách Národního památkového ústavu. Najdete je i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Tak tohle je skvělý 21 Pilots na rádiu Praha. Zakrátko bude 7:45, jsme stále s vámi a v sobotní večerní Praze teď pro vás máme pražské tipy. Přináší je Jirka Štefl.
1: Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte Permanentu Pragovka do nedělního pozdního večera. A nebo zažijte rodinnou cirkusovou kuchařskou show. Díky festivalu Letní letná nakouknete pod pokličku Akrobatovy kuchyně, který vám navaří pořádnou porci zábavy a legrace. Pozve vás do svého stanu, kde trénuje čísla, udržuje se v kondici, otáčí se s vařečkou a staví si nejrůznější překážky, aby se zdokonalil v akrobatickém umění. Na představení T-Krobat se vydejte v neděli ve 14:30. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí se podívat na náš web praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je před námi 20. hodina na rádiu Prá, to znamená také další zprávy a Mirka Kasana ve studiu. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, dobrý večer. Mezi ohradou a Palmovkou nejezdí tramvaje, výluka skončí v pondělí ráno. Dnes naposledy mohli lidé navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začne její oprava. Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Ráno a večer bude jasno, přes den většinou polojasno a naměříme až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi zastávkami Ohrada a Palmovka nejezdí od dnešního brzkého rána tramvaje. Obousměrná výluka potrvá do pondělních 4 hodin a 30 minut. Důvodem je rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať. Omezení se týká tramvajových linek 5, 7, 10 a 95, které jezdí odklonem. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy na lince X10 a v nočním provozu X95 mezi zastávkami Biskupcova, Ohrada, Krejcárek a Palmovka. Zavedl také v denním provozu tramvajovou linku číslo 30 mezi sídlištěm Ďáblice přes Bulovku, Palmovku a Balabenku na Lehovec. Víc informací najdete na webu pražského dopravního podniku. Lidé si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. V budoucnu tam budou dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra.
3: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
4: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
3: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
4: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
5: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
4: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
6: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
4: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry

0: hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
1: Severovýchod Španělska zasáhly silné deště. Voda zaplavila ulice, uvěznila lidi v automobilech a 7 lidí kvůli počasí utrpělo zranění. 5 z nich podle záchranářů zranili zřícené zdi v přístavu Roda de Ber, který leží asi 75 kilometrů jihozápadně od Barcelony. Další 2 lidé skončili v nemocnici kvůli jiným incidentům. Napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady a připomněla, že zhruba před týdnem povodeň asi v půdy po přívalových deštích zabily v severozápadním Španělsku 2 ženy. České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly na turnaji v Cincinnati titul ve čtyřhře. V prvním společném finále porazili belgicko-rusou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panvová hladce 6-1 a 6-2. Slovinský favorit Tadej Pogačar vyhrál na úvod cyklistické Vuelty časovku v Monaku. Druhého Brita Ethana Hayera porazil na trati 9,4 km o 0,9 sekundy. Večer a v noci bude v Praze polojasno, postupně až jasno s nejnižšími teplotami mezi 11 a 8 stupni Celsia. Kránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno, místy ještě s mlhami. Přes den polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se pak obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme pražskými nehodami. Minská ulice u křižovatky s ulicí Na Louži. Tady havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. V ulici Navigátorů nedaleko křižovatky s ulicí Nová Šárka narazilo osobní auto do svodidel. I tady zbystřete a projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také u Těšnovského tunelu u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Tady havarovala 2 osobní auta a neprojedete pravým místním pruhem. Je to ve směru z centra, tedy ve směru na Karlín. Komplikace máme taky v ulici K Pazderkám, a to u křižovatky s Dunajeckou. Havarovaly tady 2 motorky, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Tak opatrně. Připomínám také komplikace na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Prahu. Je nehoda a neprůjezdná krajnice, havarovala tady 2 osobní auta. A začala také uzavírka D1 ve směru na Brno mezi 21. a 29. kilometrem a ve směru na Prahu mezi 34. a 21. kilometrem. Je tady značená objízdná trasa v těchto místech a omezení, respektive uzavírka, je kvůli zátěžovým zkouškám mostu Šmejkalka. Omezení tady potrvá do 8 hodiny raní do neděle. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 20 hodin 6 minut a vaším sobotním parťákem je stále Večerní Praha. Naše letající redaktorka Monika objevila sport, na který vám stačí jít s letajícím diskem do parku. Už ve 3/4 nabídneme podrobnosti. A do kin míří historické drama Budapešť 1957. To se odehrává rok po brutálně potlačeném protikomunistickém povstání. Snímek natočil oscarový režisér László Nemes a my vás na něj už v příštích minutách pozveme. A čekají nás i Rosey a Bruno Mars. Kapela Coldplay. Nebo Martin Garrix s U2. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 20 hodin 18 minut, s vámi je Večerní Praha. V roce 1956 proběhlo v Maďarsku krvavé povstání proti komunistickému režimu a právě po této brutální události v atmosféře strachu se odehrává historické drama Budapešť 1957. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchová.
1: Píše se rok 1957. Budapešti se stále nese atmosféra strachu po loňském krvavě potlačeném povstání. Obyvatele sužují tvrdé politické represe. A právě v takové atmosféře se odehrává příběh mladého židovského chlapce Andora.
2: Kdo je to Ember?
1: Andorovi se obrací svět vzhůru nohama. Do jeho života nečekaně vstoupí muž, který tvrdí, že se právě vrátil ze sovětského gulagu a je jeho pravým otcem. Setkání vyvolává hluboké pochybnosti o rodinné minulosti a identitě. Snímek natočil maďarský režisér László Nemes, který získal Oscara za drama Saulův syn. Budapešť 1957 je mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Přibližuje ztrátu svobody v soukolí východoevropských dějin. Snímek měl premiéru hlavní soutěži na filmovém festivalu v Benátkách. Získal nominaci na hlavní cenu Zlatý lev a zároveň se stal maďarským kandidátem na Oscara.
3: Nejvíc hitů v digitálu. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
5: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

Hezké půl deváté, krásnou sobotu vám všem na Rádiu Praha. Nepochybuji o tom, že už dobře víte, co vás dnes večer čeká. Ano, máte pravdu, sobotní večer patří na Rádiu Praha další porci mimořádných kousků z 90. let minulého století. Od 21 hodin je opět najdete v zóně 90 a dnes v ní nechybí Aleš Brichta, Ozzy Osbourne, Mike and Mechanics, Mekki Žbírka, Inner Circle, Michael Jackson, Celine Dion, Lucie Bílá nebo třeba Salt and Pepa. Více informací najdete na našem webu praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vaše DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: 20 hodin 45 minut večerní Praha pokračuje. Už jste slyšeli o sportu s názvem disc golf. Je to ideální hra třeba pro partu kamarádů. Stačí vám disk a třeba park v Ladronce. Tuhle aktivitu teď představí naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Myslím si, že nejsnažší pro posluchače bude asi to, když si představí klasický golf. Akorát místo míčku a holí, tak se využívá disk. Neodpaluje se do jamek, i když my tomu říkáme taky jamky, ale je to do košů. Tak cílem je na co nejmenší počet hodů to dostat z výhoziště do toho discgolfového koše.
2: Představil mi hru předseda Disc Golf klubu Praha Jakub Koštel. Počet hodů si můžete zapisovat na kartičku.
1: Buď existují aplikace v telefonu, do kterých se to zapisuje, anebo postaru tuška papír. Každá ta jamka má nějaký par. To znamená, na kolik hodů bych to měl ideálně dostat z toho výhoziště do toho koše. Standard bývá mezi 3 až 5 hody.
3: Kolik to může hrát lidí?
1: Ve výsledku kolik chce?
3: My jsme teď v Ladronce, tak to znamená, že tady ty stanoviště jsou různě po Ladronce a můžu já jako si vzít teda ten disk a jít si hrát. Nepotřebuji k tomu žádný jako uzavřený hřiště.
1: Přesně tak, říkáte to úplně přesně. V podstatě v republice je něco málo přes 200 hřišť. Z toho bych řekl, že víc než 90%, možná 95% je zdarma. To znamená, že zřizovatelem je obec nebo město a kdokoliv, kdo přijde, může si zahrát, není tam žádný poplatek a pak je pár soukromých hřišť v republice.
3: Takže předpokládám, že to může hrát i každý začátečník, jen tak, že si řekne, že co budu dneska v neděli dělat.
1: Přesně tak, jakýkoliv den, ráno, večer, odpoledne, je to jedno kdy a jenom stačí vlastně pro začátek jenom jeden disk si vzít do ruky a začít hrát.
2: Disc golf může hrát opravdu každý. Na některých hřištích bývají i překážky.
1: Nejčastější překážky bývají stromy, keře a podobné přírodní překážky. Jsou někde i výjimečně postavené překážky, to znamená, že třeba se postaví taková brána, třeba ze dřeva a tak dále, která se musí prohodit nebo obhodit a tak dále.
3: Využíváte různé disky?
1: Mhm. Tady, jak je vidět, vám to můžu ukázat takhle u toho batohu.
3: Dobře, kolik jich tam je?
1: Je jich tam zhruba 25, bych řekl. A každý ten disk má nějakým způsobem jiný vlastnosti a jsou 3 základní druhy disků. Putter, midrange a driver. A podle toho, co potřebuju udělat, tak podle toho si volím disk, který využiju na ten hod.
3: Super, tak si to můžeme ukázat.
1: Určitě. Je to celkem pevný uchop, takže nekvedlá se to v té ruce. Natáhnete se dozadu, nemusíte se hlavou koukat jako za sebe a potom jenom protáhnete tu ruku podél toho těla a hodíte.
3: Hážeme disk do koše.
1: Potřeba tomu přidat trošku sílu, protože ty řetězy to zpomalí, takže nevadí tomu přidat. Tak, přesně tak. Aha. Super. A to je ten zvuk, kvůli kterému to hrajeme.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je před námi 21. hodina večerní, taky další zprávy na Rádiu Praha je přináší Mirek Kasan.
1: Hezký večer. Deště podemlely železniční trať u Benešova. Provoz na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi bude omezený nejmín několik dní. V zoo v Liberci uhynul lachtan Hugo. Osudnou se mu zřejmě stala hlava dětské plastové panenky. Ukrajina útočila na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. A zítra ráno bude jasno, místy s mlhami, přes den polojasno s teplotami do 21 stupňů. Večer se obloha zase projasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď podle mluvčího Kafky jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, tedy na takzvaném Posázavském Pacifiku. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1 ve středních Čechách. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy je uzavřený a otevře se v 8 hodin ráno. Objízdná trasa vede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. V liberecké zoo uhynul v noci na dnešek 17-letý lachtan hřívnatý Hugo. Při pitvě našli v jeho trávicím traktu hlavu dětské panenky, kterou pracovníci zahrady před 2 dny vylovili z bazénu. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí liberecké zoo Barbora Tesařová. Zahrada chová lachtany hřívnaté od roku 1975 a za tu dobu jí prošlo přes 20 jedinců. Hugo byl aktuálně jediný, kterého měla. Zoologové ale už domlouvají příchod nových lachtanů a připravuje také potřebná vylepšení jejich pavilonu. Na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti v noci útočily ukrajinské drony a způsobily požár ve skladu. Informovali o tom ruské úřady. Podle nich při ukrajinských útocích na Rusko zemřelo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Ozon je druhý největší internetový prodejce v Rusku. Jde o první ukrajinský útok na zařízení této společnosti po týdnech úderů na sklady větší ruské společnosti Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady ruská armáda získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu.

0: Ještě s mlhami, přes den polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se pak obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Posloucháte Zónu 90 na Rádiu Praha.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu

0: je 22 hodin. Mezi Ohradou a Palmovkou nepojedou až do pondělního rána tramvaje. Cestující vozí náhradní autobusy. Stát podle premiéra Babiše začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Jihovýchodní Asie hlásí prudký nárůst horečky dengue. Ráno a večer bude jasno, přes den většinou polojasno a naměříme až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi zastávkami Ohrada a Palmovka nejezdí od dnešního brzkého rána tramvaje. Obousměrná výluka potrvá do pondělních 4 hodin a 30 minut. Důvodem je rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať. Omezení se týká tramvajových linek 5, 7, 10 a 95, které jezdí odklonem. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy na lince X10 a v nočním provozu X95 mezi zastávkami Biskupcova, Ohrada, Krejcárek a Palmovka. Zavedl také v denním provozu tramvajovou linku číslo 30 mezi sídlištěm Ďáblice přes Bulovku, Palmovku a Blabenku na Lehovec. Víc informací najdete na webu pražského dopravního podniku. Radnice Prahy 7 začala s úpravami dlážděné plochy na Ortenově náměstí v Holešovicích, která se nachází v cípu mezi ulicemi U Uranie a Komunardů. Vytvoří tam fontánu, upraví cesty a vysadí víc zeleně. Projekt počítá taky s vytvořením nových cest přes náměstí, uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Ortenovo náměstí bude podle něj lépe prostupné, chladnější, zelenější a přehlednější. Úpravy za skoro 16,5 milionů korun včetně DPH by měly být hotové do konce letošního roku. Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše stoupne na 45,8% hrubého domácího produktu. To je o 1,6% bodu více než letos. Předseda vlády to řekl v televizi Nova a dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok Andrej Babiš ale nezmínil. Už dřív řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle něj možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
0: Že by prohlubující se zadlužení představovalo pro Českou republiku problém, premiér Babiš odmítl. Malajzie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku až dvojnásobný nárůst počtu onemocnění horečkou dengue. Nejvíc nových případů lékaři evidují v centrální a jižní části země, včetně metropole Kuala Lumpur. Přitom na nemoc, která může být i smrtelná, existuje vakcína a lékaři dlouhodobě doporučují její aplikaci.
3: Infikovaný komár může horečkou dengue nakazit až desítky lidí a přenosu pomáhá teplé a vlhké podnebí. V Malajzii se cena za dvě dávky vakcíny pohybuje v přepočtu kolem 2,5 tisíce korun, což podle lékařů hodně lidí odradí. Navíc vakcínu nemohou dostat těhotné a kojící ženy a lidé s nedostatečnou imunitou. Nemoc se projevuje vysokou horečkou.

0: nejnižšími teplotami mezi 11 a 8 stupni Celsia. K ránu se budou místy vytvářet mlhy. Zítra ráno bude jasno, místy ještě s mlhami. Přes den polojasno, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Rádio Praha.

Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejná

0: A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hostlenky Váhalové.
1: Hostlenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Hostlenky Váhalové.
2: Hostlenky Váhalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: No, na práva jsem šel po střední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po 2 letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
1: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
0: Velmi pravděpodobně nijak zvlášť.
1: Nějak zvlášť.
0: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
1: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
0: A já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vyléčit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A to na mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to půjdu studovat taky.
1: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
0: No, to je otázka. No, já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité.
1: Pardon, a úrazová zlomenina nebo
0: Ano,
1: únavová?
0: úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě. Samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla, a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc. Rádio Praha.

0: Nejvýznamnějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhá bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuto vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy, nebo ne vždy, úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my laici bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co? Mm-hmm. Zatímco observační studie, jsou studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy, to znamená, že se jim něco zvýšilo, něco snížilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme je měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Se mnou stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmí.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak pro mě ty dráhy. No a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak pro mě, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak pro mě, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale je to méně výzkum, než jasně, spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve, je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavuji chladu.
2: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: jmenuje stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
1: Ano,
0: nebo toho výzkumu?
1: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější jako podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
0: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
1: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi. Řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžení součást.
0: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
1: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce. Spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
1: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, vlastně navzdory nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
0: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
1: Přesně tak.
0: Když to zase zjednoduším.
1: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
0: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
1: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
0: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
1: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
0: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
1: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale To bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba ta populace měla krmí tak třeba 160 a u nich jim to snížilo krmí tak o 30%. No a stejně byly, říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie. A my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň, a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit, a někdy nemáme.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopený použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, takový řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Spánek, procházky?
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Srovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor, nebo nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhletom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že no, průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit tři hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populaci, aspoň. A neřídit se tím časem. ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je... že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně, že to je, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: chladný lednový den roku 2005, severní Čechy. V malém městečku na Mostecku je právě na ranní procházce mezi vilkami starší pán, který venčí svého psa. Chodník pokrývají špinavé zbytky sněhu a on na jeho povrchu najednou zahlédne na růžovělé skvrny, které tvoří cestičku. Na jejím konci, mezi garážemi, pak spatří siluetu ležícího člověka. Ze zimní bundy vyčnívají nahé ženské nohy a krev všude okolo může okamžitě přesvědčí, že se tu odehrálo něco děsivého.
1: Ten případ začal tím, že mě operační zavolal na výjezd, že je nález těla ženy. Já si do dneška pamatuji přesný datum, bylo to 30. ledna 2005. Bylo to dopoledne, sníh, takový ten klasický zimní den. Vyrazil jsem na místo, na místě už jsem se potkal s mými kolegy, dalšími členy toho krajského výjezdu. Byla tam samozřejmě policie toho tenkrát, možná ještě okresního ředitelství Teplice. A skutečně teda v takové garážové kolonii na okraji Bíliny, blízko šachty, se nacházelo tělo mladé ženy. Evidentně na první pohled prostě vražda.
2: Jako první vzpomínka je to místo, ta oběť, tam je ležící ta brutalita, která z toho čišela od začátku. I to místo, které bylo ponurý tím, že to si pamatuju u těch garáží, bylo spadaný listí, že byla zima a já si pamatuju, že byla zasypaná, že na ní byly listí. Já si takhle vybavuju, že trochu byla pod listím ta holčina, byla jenom v noční košili, takže tam byla jakoby pohozená.
1: Žádný místo vraždy nevypadá dobře, ale tohle místo prostě vypadalo jak scéna z nějakého blbýho béčkovýho hororu, kdy vlastně od branky rodinné vilky se tahla krevní stopa až na místo nálezu toho těla. Tělo bylo oděné velmi spoře, kozačky, košilka noční a zimní bunda. To tělo zcela evidentně neslo známky násilí.
0: Zkušení kriminalisté Martin Charvát a Helena Pšeničková z Ústecké mordparty vzpomínají na začátek případu, který v roce 2005 zničil život několika rodin. Pátrání po vrahovi začalo okamžitě a soudní lékař Jiří Hladík zatím zjišťoval, jak dívka zemřela. Na jejím těle nachází množství bodných ran. Další zranění a zhmožděniny jsou na hlavě mezi vlasy.
3: Jak v oblasti obličejové části byla mnohočetná poranění, tak i v oblasti té vlasaté části, kde bylo množství tržně zmožděných ran, byla tam hmatná i zlomenina lebky.
2: Pokud já si pamatuju, tak se hodně zastavil u té hlavy a pak si pamatuju, že se hodně prohlížela samozřejmě tak, jak se to má umístění těch bodných ran na hrudníku, které byly umístěny hodně blízko u sebe. A bylo jich hodně, tak to si pamatuju, že ten popis tam byl dlouhý v tom, že se i věnoval jednotlivým těm hranám budným.
1: Na první pohled se jednalo o mladé děvče, o mladou holku. Samozřejmě okamžitě se nabízela varianta ta, že musí být zblízka. A jak už jsem řekl, ta krevní stopa začínala u branky rodinné vilky, takže samozřejmě varianta okamžitá, že patří do té vilky.
0: V té chvíli už se v tomto domku odehrávaly zlomové okamžiky. Během nich se nejprve o zmizení a vzápětí i o tragickém osudu dcery dozvídá rodina. Vyděšený soused, který zavolal policii, totiž u vily, kde našel krevní stopy, vzápětí zazvonil a nález dívky rodině oznámil.
1: První informace, které jsme dostali od mami,

0: To špatně poprvní zjistil až tatínek, který ráno šel do práce a nemohl najít svoji bundu. Zimní.
1: Pak už šlo všechno ráz na ráz. Sotva rodiče začali pátrat, kam zmizela dcera, přišel za nimi soused a o nálezu mrtvé dívky jim řekl. Když se kriminalistický tým s rodinou propojil, definitivně se potvrdilo, že jejich dcera, 17-letá studentka, se stala obětí brutálního vraha. Zároveň padlo i jméno podezřelého. S dívkou v noci nejspíš telefonoval 20-letý Jakub.
0: On byl poslední, který s tou poškozenou zavražděnou komunikoval a podle toho, jak byla oblečená, tak bylo jasný, že ven ona nevyšla za nikým, koho neznala. Takže v tuhle chvíli to byl podezřelý číslo jedna, bývalý přítel, kde my jsme měli jasnou informaci o tom, že on jí po půlnoci, když ona už byla oblečená tak, jak byla nalezena za těma garážema, že jí telefonoval, ona za ním pravděpodobně vyšla ven a něco se tam přihodilo.
2: Takže my jsme v tu chvíli věděli totožnost, věděli jsme toho bývalého přítele.
1: Jakub žil ve stejném městě. S dívkou chodili téměř 3 roky a před 2 měsíci se rozešli. Martin Charvát s kolegy proto zamířil na adresu, kde měl bydlet.
0: On nám otevřel, my jsme s ním normálně komunikovali, my jsme potřebovali věci, které měl ten večer na sobě, takže on nám je ukázal, oni viseli v koupelně a z těch věcí odkapávala růžová voda.
2: Pojali podezření, že to je krev, takže se předvedl na služebnu, ale popíral, že by jí něco provedl.
0: On přiznal to, že byli na plese, že tam spolu měli nějaký konflikt, ale s tím, že potom se rozešli a on už neví, co se s ní stalo.
1: Jakub tvrdil, že bývalé přítelkyni v noci volal kvůli knížkám, které si měli vrátit, ale rozhodně se prý nesetkali. Jeho šaty policie okamžitě odeslala na genetiku. Operativci pátrali mezi společnými známými obou a vyslýchali svědky, kteří se ten večer pohybovali v jejich společnosti. Ukázalo se, že na ples šli spolu, ale strhla se mezi nimi prudká hádka.
0: Zjistili jsme, že na tom plese se s tou poškozenou pohádali. Ona z toho plesu odešla někdy v 11 hodin, nechala se odvést domů svým kamarádem a on z toho plesu odešel o něco později.
2: Od jiných spolužáků jsme věděli, že odcházel z plesu s dalšími 2 kamarády, kteří byli známí, takže pro ty se taky zajelo odděleně, se vyslýchali. Nasvědčoval tomu i časový snímek, z toho nevyplývalo, že by někdo jiný mohl zabít, že by to byla velká souhra náhod, takže potom se teda uhodilo na toho hlavního.
1: Probíhal výslech a další část týmu severočeské kriminálky zároveň zjišťovala okolnosti odchodu dívky z domova. Rodina už identifikovala i tátovu bundu, kterou měla při nálezu na sobě.
0: Tu zimní bundu měla ta poškozená na sobě, takže ona prostě si oblékla kozačky, měla tu noční košili, kterou jí naposledy viděla maminka a potom, co teda proběh ten hovor, tak ona skutečně za tím svým bývalým přítelem vyšla ven před ten dům a vzala si na sebe z věšáku tu tatínkovou bundu.
1: Okolností, které nasvědčovaly tomu, že 3 kamarádi mají se smrtí dívky něco společného, přibývalo.
2: Takže už nějaký obrázek jsme měli, vyslýchali se svědci, kteří byli na tom plese, pak k té osobnosti a vůbec ke všem těm vztahům se vyslýchali i kamarádi v Praze, protože tam oni studovali.
0: My jsme u toho výslechu byli celkem 3, byl tam můj kolega vyšetřovatel, byla tam moje tehdejší vedoucí, byl jsem tam já a ten výslech prostě nikam nesměřoval. A tenkrát byl to takový trochu risk ode mě, kdy opravdu jsem na něj uhodil s tím, že víme, co se stalo, že víme, s kým to spáchal, že prostě spadla klec. A teď jsem cítil i od těch mých kolegů, že s tím úplně souhlasí, s tím postupem.
2: Vidíte na tom vyslíchaném, že třeba už bych chtěl něco říct, tak pak mu hodit jakoby vějíčku a teď je na zkušenosti toho vyslýchajícího a odhadu té situace a té osobnosti toho člověka, co může říct. Jo? On úplně neriskoval podle mě, protože ono to stejně k ním směřovalo.
1: Trvalo několik málo vteřin, než dívčin bývalý přítel znovu promluvil. A potvrdilo se, že jeho přiznání už bylo na spadnutí.
0: protože to bylo až tím, když jsme mu předestřeli,

0: co teda všechno víme a co si myslíme, že se stalo, no a na to on se teda chytil a k té věci se doznal.
1: Tam bylo spoustu zatím nepřímých důkazů a všechno to k ním směřovalo, takže to byl jenom opravdu ten spouštěcí mechanismus, který v něm spustil to, že už to všechno řekl.
0: My jsme v tu chvíli poměrně důrazně na něj vybalili všechno, co víme, a ono to vyšlo. Ale to je to, co říkám, on potřeboval. A já jsem nějakým způsobem cítil, že prostě on neví, jak do toho. On prostě seděl, povídal, ale on nevěděl, jak začít. A v tu chvíli dostal ten impuls a pak už to jelo. A to, co jsme se pak postupně i v průběhu toho vyšetřování rozvídali, tak asi jeden z nejhorších případů za tu moji policejní kariéru. Prostě jak funguje ta dynamika mezi lidmi, dynamika skupiny, kdy opravdu ani jeden z nich by sám o sobě nic takového nespáchal, ale v tuhle chvíli to byla smečka. A i jsme se o tom potom povídali, ono to vyšlo, ale ve chvíli, kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že jsem to možná zdržel o několik dalších hodin tím mým momentálním rozhodnutím, ale v tu chvíli prostě to pomohlo a ten případ se posunul.
2: Mezitím zároveň pokročily i výslechy dalších dvou zadržených chlapců.
0: Těm rozhodně netrvalo tak dlouho, aby se s náma začali bavit o tom, co se toho večera stalo. Takže my jsme měli postupně doznání těch jeho kamarádů. Nicméně každý samozřejmě měl nějakou svoji variantu, svoji verzi, vyvinoval se z toho a tu vinu házeli na toho přítele.
2: Ten ale začal spontánně vypovídat a popsal, jak se vše seběhlo.
0: Pro něj to byl ten impuls, že asi skutečně už není cesta ven a on otočil a začal teda vypovídat s tím, že už dlouhou dobu přemýšlí o kanibalismu, už dlouhou dobu přemýšlí o tom, jaký by to bylo zabít člověka.
2: Jakub chodil do školy v Praze a i tam měl kolem sebe skupinu přátel, se kterými se scházel v hospodě a pravidelně na téma smrti rozvíjeli nejrůznější teorie. Dva jeho nejbližší kamarádi ale byli ze severu Čech, kde bydlel.
0: Oni už o tom věděli, oni do toho byli vtaženi. Oni už v minulosti vymýšleli nějaký plán, jak někoho unést, zabít a sníst. Jeden z nich byl student elektrotechniky, ale měl prostě velmi blízko k anatomii. Byl to jeho koníček. A ten druhý kamarád jeho byl ten spolupachatel, student nějaké vyšší odborné školy ekonomické, tuším. A vím, že to byl amatérský divadelník. A ty v tom už byli, dokonce pak ten plán, o kterém my jsme se postupně rozvídali, vyšperkovali tak, že by to mělo být nejlépe nějaké malé dítě, protože s tím malým dítětem se dobře manipuluje. Samozřejmě my jsme se i těma dlensnýma variantama zabývali, my jsme všem tohle co prověřovali, ale samozřejmě nikdy nikdo nechybí, když to řeknu tak jakoby úplně jednoduše.
2: Jakuba skutečnost, že jeho bývalá dívka odešla z maturitního plesu s jiným klukem, rozuřila k nepříčetnosti a kamarádi ho marně uklidňovali. V zápětí zazněla věta, která navázala na jejich dlouho omílané plány a teorie, jaké by to bylo někoho zabít. Jakub totiž pronesl, jestli to chceme udělat, tak to musí být dnes.
1: Vyšla ven, protože ten přítel ji vylákal. Teď už nevím, z jakého důvodu zřejmě, protože se ten den pohádali, co jí přesně řekl, to nevím. A jakmile vyšla ven, tak viděla jenom jeho, ale byli tam schovaní další ty dva spolupachatelé, kdy ji chytli za můsta.
0: Ten divadelník, ten měl připravenou paličku, klempířskou paličku, takovou gumovou, kterou si přinesli sebou, kterou si vzali ve sklepě u toho kamaráda třetího. Ten třetí ten postával opodál u těch garáží, ten se úplně přímo toho začátku neúčastnil. A prakticky jakmile ta poškozená vyšla před tu branku, tak jí nedali vůbec žádnou šanci a tou paličkou, se dá říct, tu chvíli utloukli. Bezvládný tělo už odtahli těm garážím, kde teda na ně čekal ten třetí, zjišťovali životní funkce.
2: Dívka ale stále žila a tak se dohodli, že ji usmrtí dupnutím na hrudník. Když ani to nevyšlo, vzali do ruky nůž.
0: Jeden z nich vytáhl nůž, ten nůž předal tomu hlavnímu pachateli a ten hlavní pachatel, vlastně jako ten organizátor, on to říká jako, že z milosrdenství, že z toho, aby se netrápila, tak ji zasadil ještě 11 bodných a bodnořezných ran do hrudníku, do krku. Takže kombinací údery paličkou, tupým násilím a bodáním nožem vlastně dokonali tuhletu vraždu.
1: Velká brutalita, zbytečná. Úplně nesmyslná brutalita, protože ona už měla rozbitou tu hlavu a prostě bodali do ní.
2: Zjistili ale, že si nic nepřipravili a nemají ani auto, kterým mrtvolu podle svých plánů chtěli odvést. A tak se vydali do nedalekého baru, kde popíjeli a vymýšleli, co dál.
1: Po nějaké domluvě se vrátili, aby to vypadalo jako, že to je sexuální motiv, tak jí stáhli kalhotky a odhodili je.
0: Na to místo už se vrátil jenom ten přítel, ten hlavní pachatel, s tím, že jde na rafiči, že se jednalo o sexuální motiv, svléklý kalhotky a ty kalhotky vlastně přines sebou k těm dvou kamarádům, kteří ho ale přesvědčili o tom, aby se jich zbavil, že by ho to mohlo usvědčit z toho činu. Když si tak jakoby teď zpětně každý promítne, jakým způsobem to běželo, tak prostě oni jednali úplně prostě diletantsky, protože těch stop oni zanechali od toho prvopočátku. Tenhle případ byl z toho kriminalistického hlediska pro tu policii naprosto jasný, ale oni pořád hráli nějakou hru nebo pořád hráli podle nějakého scénáře, o kterém oni se prostě bavili měsíce předtím.
1: Měli sděleno obvinění a pak už teda si klasicky přibírá psychiatr, psycholog, soudní znalec samozřejmě na zranění. No a z těch psychologických, respektive psychiatrických vyšetření vzešla tady ta jeho choroba, že je nebezpečný.
0: Ten hlavní pachatel má diagnózu, vlastně tu nejhorší diagnózu, která je možná, je to nekrofilní sadista, jak jsme zjistili posudky. No a tady si myslím, že on sice byl schopný rozpoznat tu nebezpečnost svého jednání, ale rozhodně nebyl schopný asi se ovládat.
3: Byli tam jsem ještě dva přátelé, kamarádi, kteří tam byli úplně náhodou u toho. Místo, aby se mi v tom snažili zabránit, tak mi ještě jakoby pomáhali.
1: To je prostě smečka. Dva už jsou smečka a jeden před druhým už těžko couvne. To už by podle mě musela být silná osobnost, která by řekla ne, tak já do tohohle nejdu. Ale to ani jeden z nich nebyl, že jo? To byli jednoduchý kluci, kteří jako se hledali a měli takovou osobnost emočně, nebyli úplně vyzrálí, takže tyhle na to tu odvahu už podle mě neměli. Nebyli jsme u toho, můžeme si možná domýšlet, že jim řekne buď sráp a podobně, že jo, přece jsme se na tom domluvili, teď neutečeš, přesná slova nevíme, ale můžeme si to tak domýšlet, že by to tak i mohlo být a že v tomhle hecoval.
3: V době, kdy jsme byli spolu, tak by mě napadlo jí třeba praštit nebo něco a jsem nikdy na ničem takým neuvažoval. A potom, když už jsme spolu nebyli, tak mě to i napadlo. Byla to žárlivost a byl to hrozný vztek a určitě bezmoc. A zároveň jsem nechápal, jak člověk, kterýho jsem měl tak hodně rád a o kterém jsem si myslel, že má rád mě, může úmyslně, vědomě dělat něco, aby mi tím ublížil.
2: Přestože si Jakub vymýšlel nejrůznější zástupné důvody, jak mu bývalá dívka ubližovala, pro tým Martina Charváta a Heleny Pšeničkové byl motiv jasný.
0: Jednoznačně jeho zhrzelost. Že motivem, ten impuls, takový ten finální motiv, byla ta hádka a to, že on byl zhrzený milenec v tu chvíli.
1: Nechali se strhnout, ty okolnosti se seběhly tak, jak to není neobvyklý. Potkali se prostě osoby, které každá sama o sobě by ten čin nespáchala. Kromě toho hlavního pachatele, který teda trpí tou nemocí, tak další dva se setkali v tom, že jejich osobnosti byly nevyzrálí a se sklony k předvádění se touze zaujmout pozornost, což teda odpovídá, že pak jeden před druhým, i kdyby jeden chtěl odejít, tak už mu to nejde, protože by se schodil před těma ostatníma. A to si myslím, že v tom věku i vzhledem k těm jejich osobnostem a charakteru prostě si nemohli dovolit, proto už tu hru v úvozovkách, kterou si začali a samozřejmě se hecovali už předtím, jaký by to bylo zabít člověka, jaký je pocit. No a v tu chvíli už byli ve vleku těch událostí, ze kterých už si myslím nešlo vyskočit.
2: Pokud zkoumanému vychází spojitost psychologické a psychiatrické diagnózy, jedná se o těžko napravitelnou osobnost a resocializace je často téměř nemožná. To podle odborníků platilo i v případě Jakuba.
1: Vyšlo jim, že ten stupeň společenské nebezpečnosti je mimořádně vysoký. Kromě sexuální deviace v něj byla shledána i těžká smíšená porocha osobnosti. Medicínsky neovlivnitelná, tam je teda ten psychologický. A má egoistické potřeby a ta jeho náprava je obzvlášť stížena. K upřesnění je, že trpěl sadismem a nekrosadismem, to znamená, že mu dělá dobře sadisticky se chovat i k zemřelým.
0: Podle soudu byli vrazi všichni, samozřejmě. Byla to vražda bez spolupachatelství. Každý nějakou svojí měrou přispěl k tomu, co se stalo. Samozřejmě hlavním pachatelem byl ten její bývalý přítel, který prostě má diagnózu, který je nemocný. A který sice rozvíjel nějaké teorie o vraždách, kanibalismu, sadismu, nicméně sám o sobě on by asi taky nic takového nespáchal. Ale bohužel našel k sobě dva lidi, kteří byli schopní to prostě dokonat.
2: Jakub a jeho komplic, který dívku napadl paličkou, nakonec u soudu dostali 20 let. Třetí kumpán, který s nimi čin plánoval a všeho se účastnil, aniž by svým kamarádům ve vraždě zabránil, odešel s trestem 18 let za mřížemi.
0: Brečel jediný z nich a to byl ten, co měl rád to divadlo. Ale on nebrečel nad tím, co se stalo. On brečel nad sebou. On to tam i konstatoval, že si vlastně zkazil život. To vůbec v tu chvíli nepadla žádná lítost nad tím, že prostě zabili člověka, že zabili mladou holku. On brečel nad tím, že si zkazil život. A to byl jediný, který projevil nějaké emoce.
1: Tomu se nedá určitě zabránit, no. Ale nebylo to poprvé, je to někdy to tak je, no. A je to právě to, že se sejdou zrovna osobnosti a osoby, které. A to je na tom to, že kdyby se nesetkali, tak se to nestane. Já vím, že na kdyby se nehraje, to je jasný, ale tak to je, no. A nebyl to první případ a ani poslední.
2: O tom, co se stalo, bývalý přítel dívky a její úkladný vrah stále může přemítat za zdmi vězení. A jako memento zní jeho konstatování, že si tehdy vůbec neuvědomoval, jak snadné je překročit onu hranici od myšlenky k činu. A jak právě proto vůbec neřešil ani důsledky, které se dotknou úplně všech.
3: Tenkrát jsem vůbec netušil, co všechno bude následovat. Tenkrát jsem si to vůbec nedokázal představit. Člověk, který nemá takovou zkušenost, tak si myslí, že jeho se to netýká. Že takyhle věci se dějou třeba jenom v televizi nebo v novinách.
1: Určitě je to věc, která tě donutí přemýšlet. Kam až může ten člověk zajít, ten mladý člověk, který měl perspektivu, řekněme, dobře, tak ten jeden byl. Asi tam byla ta choroba. Já, jak dalece ho ovlivnila, jak dalece se to dalo řešit, ale určitě to byla věc, na kterou se nezapomíná, která prostě v té hlavě je proč a jak by se tomu dalo zabránit nebo nedalo, to určitě. Chudá holka, chudák rodina, no.
0: Ten případ z toho kriminalistického hlediska je naprosto jednoduchý, ale z toho lidského hlediska je to naprostá zrůdnost. No. A jak říkám, se o tom i blbě mluví, ale myslím si, že to je případ, který by ta veřejnost měla znát, který asi je vhodný prezentovat, co všechno se může stát mezi lidmi. Totiž nikdo z těch třech sám o sobě by tohle nespáchal. Nebyl by toho schopný, ale ta dynamika té skupiny v tuhle tu chvíli, to prostě byla ta tragédie. Potkali se lidi, kteří se nikdy potkat neměli, potkali se ve chvíli, kdy se potkat neměli a ta souhra těch okolností prostě je dovedla až k tomu, co se stalo.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do Bosny a Hercegoviny, do památníku Srebrenica v Potočari, kde čeští archeologové zkoumají tisíce osobních předmětů obětí genocidy z roku 1995. Hodinky, boty, dokumenty nebo drobné osobní věci jsou nejen svědectvím jednoho z nejhorších zločinů v novodobých evropských dějinách, ale také cenným pramenem pro archeologický výzkum. A hostem pořadu dnes bude archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým právě dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Řeč bude také o spolupráci s památníkem a nebo o připravovaném virtuálním muzeu. A ve studiu už je Pavel Vařeka. Hezký den.
3: Pěkný den, děkuji za pozvání.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
1: Leonardo Plus.
2: Jak se zrodila myšlenka zkoumat právě genocidu ve Srebrenici archeologickými metodami?
3: My jsme byli požádáni památníkem Srebrenice a Potočary, aby jsme se zapojili do výzkumů, které provádí tým památníků, v kterém ovšem nejsou archeologové, tam působí historici, kurátoři, a protože my jsme jedni z mála, Plzeňská katedra archeologie, která se zabývá archeologií 20. století a zejména teda té takzvané dark heritage, temného dědictví 20. století, prostřednictvím zkoumání hmotného záznamu, tak jsme byli vyzváni, aby jsme se zapojili tedy do výzkumu, které provádějí, a tady je několik témat. Ty zmiňované předměty, osobní předměty obětí jsou jedním z nich. A my v současnosti ten výzkum provádíme v rámci projektu z programu Jana Moskomenský Zdivočelá země, který se zaměřuje právě na výzkumy z nedávné minulosti a ukazuje, jak archeologie dokáže přispět poznání poměrně nedávných událostí, ke kterým bychom si mysleli, že bohaté množství archivních pramenů nebo třeba dokonce ještě osobních svědectví, obrazových materiálů, ale ve všech případech tomu tak nemusí být, archeologie může přinést něco úplně nového.
2: A v čem je tenhle výzkum z pohledu archeologie výjimečný a existují podobné projekty jinde na světě?
3: Ten projekt je výjimečný v tom, že skutečně zkoumáme události, které dělí od současnosti 30, respektive již 31 let. Je to doba nedávná a zároveň vlastně se dostáváme pod oboru, který se formuje teprve poměrně nedlouho, forenzní archeologie neboli soudní archeologie, která společně s forenzní antropologií pomáhá vyšetřovat zločiny proti lidskosti, genocidy. A tyto metody se používaly zhruba od 80. let už na řadě míst. Vzpomeňme třeba v genocidu ve Rwandě. Genocida v Jugoslávii je tím známým případem. Ale již v současnosti forenzní týmy pracují třeba na Ukrajině.
2: Genocida ve Srebrenici představovala vyvrcholení války v Bosně a Hercegovině, která byla součástí bývalé Jugoslávie. Můžete na úvod posluchačům připomenout, vím, že nejste historik, ale alespoň částečně, co se stalo přesně v roce 1995?
3: Začátkem července 1995 síly armády Republiky Srbské prolomili obranou linii, Srebrenica byla obklíčena od roku 1993 a ve městě strádalo více než 30 tisíc obyvatel. Srbským vojákům se podařilo tedy na začátku července obranu prolomit. Místní jednotky UMPROFOR, holandský batalion, vlastně neudělali vůbec nic, stáhli se na svoji základnu, opustili svoje observation point, svoje pozorovací stanoviště, a obyvatelé Srebrenice začali utíkat právě k tomu, k té základně jednotky UMPROFOR holandské, kde hledali bezpečí. A zároveň teda z velké skupiny lidí se pokoušeli uprchnout v neblahé před,

0: Němců a odváželi. Nicméně předtím docházelo k strašným zločinům, s vražděním, mučení, znásilňování. Nicméně ženy, děti a starci byli nakonec odvezeni a chlapci a muži byli vybráni z těch skupin uprchlíků ze Srebrenice a zmizeli. Nevědělo se vlastně, co se s nimi stalo, a až po roce 2000 začaly být v rámci vyšetřování genocidy odkrývány masové hroby. A více než 8 tisíc mužů a chlapců, ti chlapci byli vybíráni 14 let výše, už byli zařazeni mezi ty, které odvezli autobusy neznámo kam, byli němi teda i mladší, jak se pak ukázalo, tak tyto skupiny chlapců a mužů byly zmasakrovány a jejich ostatky uloženy na několika místech do hromadných hrobů. Jak ukázala forenzní antropologie, ti pachatelé si záhy uvědomili, že by někdo mohl zjistit, co se vlastně dělo v okolí Srebrenici, a začali již po několika měsících ty hromadné hrody exhumovat v uvozovkách brutálním způsobem pomocí buldozerů a ostatky pohřbívat na dalších místech. A ani to jim nestačilo, protože se znova obávali a snažili se zahladit stopy zločinů, takže vznikly dokonce terciární hroby. Takže najdete ostatky jednoho jedince, jedné oběti ve třech hrobech, které jsou třeba 30 kilometrů od sebe, protože dělali to potají v noci, a v těch starších hrobech samozřejmě zůstaly části těch ostatků, těch těl, která už byla v pokročilém stupni rozkladu. No a to byl samozřejmě obrovský oříšek pro vyšetřování forenzní antropologie, a podařilo se identifikovat, já myslím, že více než 3 000 těch jedinců dosud, a dnes v rámci památníku je obrovské pohřebiště hřbitov obětí, kde spočívají ostatky více než 7 000 z obětí, kteří byli právě, ty ostatky byly vyzvěženy v těch hromadných hrobů, ale zhruba asi 1 500 obětí stále chybí, respektive nevíme, co se s nimi stalo, nevíme, kde jsou jejich ostatky, a pravděpodobně se nacházejí v dosud neodhalených hromadných hrobech, anebo, a to je ta druhá možnost, zemřeli při útěku ze Srebrenice a jejich ostatky můžou být někde v lesích roztahány zvěří.
1: Existují lidé, kteří popírají tyto události, které se staly v roce 1995, a vy pro ně vlastně máte důkazy?
0: Ano, přestože vyšetřování jasně prokázalo, že šlo o genocidu, šlo masové vyvražďování na základě etnického nebo náboženského klíče, tak najdete lidi, kteří to popírají, najdete politiky, kteří to popírají, ať v Republice Srbské nebo v samotném Srbsku. Objevují se publikace, kde tento zločin genocidy je popírán, a je to všechno zpochybňováno, že to je mnohem všechno složitější a komplikovanější. Takže je to tak, a právě ty hmatatelné doklady mají obrovský význam, zejména v dnešní takzvané postfaktické době, kdy lidé přestávají v podstatě všemkoliv věřit. Nicméně pokud se navštívíte památník a vidíte nejenom fotografie obětí, vidíte nejenom hřbitov, kde je více než 7 tisíc hrobů, ale vidíte i osobní předměty. Některé nesou stopy vraždění, jsou to předměty, které jsou doslova prostřelené. Je tam otvor pro projektilu, něco, co měl dotyčný u sebe, tak samozřejmě ty důkazy jsou na snadě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když teď, pane docente, budeme konkrétní, tak odkud jsou ty předměty, které zkoumáte? Jsou přímo z těch masových hrobů nebo i z okolních lesů? Odkud jsou?
0: Jedná se o dvě skupiny předmětů. Ta první, největší, to jsou tisíce věcí, které byly vyzdviženy právě při exhumaci masových hrobů, a byly uloženy v památníku, v podstatě v tom stavu, v jakém byly vyzdraveny.

0: ženy, což je obrovský problém, neboť se jedná v řadě případů o předměty z organických látek, jako je textil, kůže, dřevo, papír, a oni samozřejmě podléhají postupnému rozkladu. No a to je také jeden z úkolů výzkumu, vlastně zjistit, v jakém stavu ty předměty jsou, a prostřednictvím připravovaného grantu, ten připravujeme s Univerzitou v Amsterdamu, zajistit co v nejrychlejší konzervaci těchto předmětů. Takže nejenom dokumentace, ale i konzervace. Jinak ty předměty se prostě rozpadnou během poměrně krátké doby. Takže to je ta jedna část. A ta druhá, to jsou předměty, které nacházejí místní obyvatele v okolních lesích. Začínají tam dělat i systematické průzkumy pracovníci památníků, právě na upozornění místních obyvatel, kudy prchali obyvatele Srebrenice, a jsou to věci, které postráceli, kterých se zbavili. A nebo jsou to osobní věci obětí, protože z armáda Republiky Srbské si velice záhy zjistila, všimla si pohybu v krajině a nachystala léčky, položila miny na lesních cestách. Tam, kde museli uprchlíci přecházet silnice, tak tam umístila silné vojenské jednotky. Ty předpokládané trasy bombardovala, ostřelovala dělostřelectvem minomety. Takže došlo k velkým ztrátám a tady právě narážíme na osudy lidí, kteří uprchli ze Srebrenice a jejich rodina o nich už nikdy neslyšela. Neví se vlastně, kde jsou. Jejich ostatky nebyly odhaleny v těch masových hromadných hrobech, takže velmi pravděpodobně se právě staly předmětem nějakého přepadu. Byly obětí z nějakých bojů na té trase, převážně teda směrem na Tuzlu. Takže to je ta druhá skupina předmětů, které také pomáhají vlastně k identifikaci těch jejich držitelů, těch, kteří je ztratili nebo kteří zahynuli. Takže tyto dvě skupiny mají obrovský význam právě pro odhalení těch zločinů a odhalení osudů obrovského množství lidí, o kterých se dodnes vlastně neví, co se s nimi stalo.
1: A dá se z těch osobních předmětů vyčíst konkrétní příběh toho člověka, respektive jak moc vyčtete ten konkrétní příběh?
0: Ve výjimečných případech najdete iniciály nebo dokonce jméno, vědíte třeba do tabatěrky, což je samozřejmě skvělé vodítko, které vás dovede až k rodině. A v těch ostatních případech památník spolupracuje s pozůstalými, s organizacemi srebrenických matek, které hledají svoje syny, ženy, které hledají svoje otce, manžely. A v celé řadě případů se podařilo právě pomocí pozůstalých identifikovat, že tento kus oděvu patřil mému synovi. To byl ten svetr, který měl naposledy na sobě. To byly ty kalhoty. Nebo ano, on prostě používal tenhle ten zápisník. A dostáváme se, nebo dýmku, nebo tabatěrku, nebo něco takového osobního, tuto cigaretovou špičku, že jo, přesně měl. Takže tady je možnost s pomocí vzpomínek pozůstalých se dostat k identifikaci těch jednotlivých obětí a vlastně rodina získá najednou informaci, alespoň nějakou informaci o posledním, vlastně o tom osudu, co se stalo s jejich blízkým. Některé skupiny mužů několik měsíců se skrývaly v okolní krajině, využívali třeba jeskyně v údolí Driny, což je takové velice romantické skalnaté údolí, ale především je těžko přístupné, takže tam se dobře skrývali před srbskými vojáky, a v těch jeskyních žili. Tam ty jeskyně si zařídili prostřednictvím předmětů z vypálených vesnic, odkud bylo obyvatelstvo vyhnáno, tak si tam nanosili nějaké předměty, a i ty jsou vlastně předmětem té dokumentace, které pracovníci památníku provádějí a s kterou jim pomáháme, a vlastně dokreslují ty příběhy mužů, kteří se ztratili, kteří už se nikdy nevrátili domů.
1: Jste archeolog, předpokládám, že musíte ke všemu přistupovat pragmaticky, ale jak se vás dotýkají osobně tyhle příběhy z nedávné historie?
0: To je těžká otázka a jsme skutečně na poli forenzní archeologie, a tady nějaké osobní pocity musí jít stranou a člověk musí provádět profesionální práci, která je od nás požadována, a nějaké pocity si prostě nechat pro sebe na potom. To se jinak se to prostě dělat nedá. A právě ty archeologické metody pomáhají zpřesnit výsledky těch průzkumů, kteří provádějí pracovníci památníků, protože to není nic jiného než povrchový sběr, jak my tomu říkáme, pomáháme se zaměřením, s přesnou dokumentací těch míst, kde se ty věci nacházejí, no a pak pomáháme vytvářet mapy v prostředí geografických informačních systémů, takže ta informace nejenom o tom předmětu, ale i o tom přesném místu, kde byl nalezen, a to právě pomáhá rekonstruovat ty příběhy a ty události, které nebyly zaznamenány v žádnými úředními zápisy, protože ty pachatelé nic nezapisovali, o kterých nemáme ústní svědectví, protože ti účastníci nepřežili jako oběti, aby mohli vyprávět ty příběhy, anebo o tom nikdy mluvit nebudou, protože jako pachatelé o tom mluvit nechtějí, anebo jako pachatelé už třeba dávno zemřeli.
1: Vy už jste to lehce naznačil, ale jakou roli v tom výzkumu hrají moderní technologie, například 3D dokumentace?
0: To se týká dokumentace artefaktů uložených v památníku. Standardní fotografie nestačí. My směřujeme k virtuálnímu muzeu, aby ty předměty, které jsou spojeny s oběťmi, byly přístupné jako 3D modely, které si můžete různě natáčet, zvětšovat, prohlížet zblízka. Má to samozřejmě ten význam ohledně identifikace, aby ti, kteří třeba hledají své blízké, mohli využít právě té obrazové databáze a třeba najít stopu, která by je dovedla k osudům manžela, syna, bratra. Samozřejmě případné zveřejňování toho virtuálního muzea, databáze, tím to je čistě interní záležitost památníku, to všechno závisí na svolení ze strany těch pozůstalých a těch organizací, které sdružují pozůstalé, jako třeba srebrenické matky. Ale věřím, že právě prostřednictvím této databáze mohou získat informace o svých blízkých, ti, kteří z Bosny uprchli, a takových je obrovské množství, po těch hrozných událostech emigrovali a žijí dnes třeba v Austrálii nebo v Americe. Prostě se nevrací.
1: Spolupracujete také s forenzními antropology. Jak se doplňuje práce archeologa a forenzního odborníka?
0: Forenzní antropologové svoji práci ukončili tím, že se podařilo tedy exhumovat celou řadu hromadných hrobů a vyzdvihnout více než 7 tisíc jedinců, takže tehdy tam vlastně archeologové nebyli, pracovali tam čistě forenzní antropologové. My předpokládáme, že v rámci třeba nějakého dalšího projektu by se mohlo podařit identifikovat ty další hromadné hroby, protože místní nám poskytují informace o dalších a dalších místech, kde se říká, že tady byl hrob. Je potřeba to ověřit prostřednictvím různých metod, jako třeba geofyzika a dále. A jakmile by začal odkryv a exhumace, tak tam bychom samozřejmě spolupracovali. Forenzní antropologové se zaměřují na lidské ostatky, na ostatky těch jedinců, uložených do, když uložený je často, může být příliš důstojný pojem, protože oni tam skutečně byli naházeni bez jakékoliv piety, ty oběti. A archeologové zkoumají ten samotný nálezový kontext a zaměřují se na artefakty, na předměty.
1: A můžete nám ještě popsat, jak se ta vaše práce liší třeba od práce těch historiků, kriminalistů a dalších profesí, a kde jsou ty styčné body naopak, kdy se potkáváte a spolupracujete?
0: To je zajímavá otázka. U nás vlastně forenzní archeologie zcela v plenkách. Hmm. Ty metody se překrývají, tím myslím ty vlastně archeologické a kriminalistické. Zásadní rozdíl je v tom, že my pracujeme s předměty nebo dokumentujeme situace terénní, které jsou pod zemí, jsou skryté, a tak je vymezována v některých zemích právě forenzní archeologie. Jakmile je to pod zemí, tak je to cíl výzkumu forenzního archeologa. A dokonce třeba ve Spojených státech soudní archeologie se využívá i v naprosto banálních třeba majetkoprávních sporech. Dva farmáři se soudí o hranici pole a nikdo přesně neví, kde původně to pole bylo, protože to třeba před 50 lety někdo rozoral, a mapové podklady prostě nedokáží přesně odpovědět na tuto otázku. Tam skutečně se jedná třeba o přesnost metr, půl metru. Tak se zavolá soudní archeolog, který tam udělá archeologický výzkum a najde mez z 19. století, z 18. století, ukáže, ano, tady historicky je prostě přesně na centimetr, tady je ta hranice pole, a rozhodne majetkoprávní spor. Takže to je vnímání soudní archeologie třeba v tom americkém pojetí.
1: Určitě nás také zajímá, vy připravujete virtuální muzeum, už jsme se toho lehce dotkli, jak bude fungovat a co návštěvníkům nabídne?
0: V památníku je nějaký omezený výběr předmětů, které jsou spojeny s oběťmi, ať už s těmi, co se snažili uprchnout přes lesy do Tuzly, tak i s předměty, které jsou vyňaté z hrobů. A v rámci toho virtuálního muzea můžeme nabídnout samozřejmě nekonečně více z předmětů, které můžou zájemci si prohlížet a které vlastně jsou tím v tomto případě virtuálním, ale hmatatelným dokladem toho, k čemu v Srebrenici došlo. Je tam ještě jedna skupina předmětů, kterou jsem nezmínil. Z rodiny věnují památníku předměty, které zůstaly doma, které byly spojené s obětí, s jejich dědečkem, tatínkem, synem, protože v památníku je fotografie, ale říkají si, rádi bychom, aby tam bylo i něco hmatatelného, něco, co prostě náš dědeček, tatínek, syn používal každodenně, a aby tam prostě i tento hmotný záznam byl. Takže to je další skupina předmětů, která bude předmětem té obrazové databáze.
1: Co byste na závěr vzkázal lidem, kteří mají pocit, že události ve Srebrenici jsou už dávnou historií?
0: Pokud navštívíte Srebrenici a budete mluvit s místními lidmi, tak bohužel nabědete dojmu, že to není 30, 31 let, ale že to stalo vlastně nedávno. Hmm. A nejhorší na tom je, že cítíte napětí, které tam pořád, tak říkejte, ve vzduchu, a může se to kdykoliv vrátit. Takže se jedná o příměří, které může být kdykoliv porušeno.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Moc vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji vám.
1: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jíst zdravě není věda. Věděli jste například, že svíčková k obědu může být někdy lepší volbou než salát? I o tom si dnes budu povídat s lékařkou a nutriční epidemioložkou Eliškou Sellinger. Probereme konkrétní tipy, co jíst a také, jak se v těch všemožných výživových doporučeních vyznat. Často totiž řešíme nepodstatné drobnosti a to hlavní nám uniká. Eliška k tomu má vždy řadu tipů a návodů, mimo jiné proto, že učí budoucí lékaře, jak poznat kvalitní vědu a využívá k tomu i seriál Simpsonovi. Já se na každý rozhovor s Eliškou vždy moc těším, protože mi je velkou inspirací a ukázkovým příkladem toho, že jíst zdravě není nuda, ale může to být chutné, rychlé a levné. Eliško, vítej.
3: Děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Já nebudu dělat žádné dlouhé úvody. Asi všichni víme, že bychom měli jíst zdravě. Ale co přesně to znamená, jak se v tom všem vyznat?
3: Tak já si myslím, že důležité je si především pamatovat, že zdravá strava neznamená komplikovaná strava plná restrikcí a pravidel. A ve skutečnosti stačí se držet jenom několika hlavních zásad. A já si myslím, že ta úplně nejpodstatnější je, že každé jídlo by mělo obsahovat ovoce nebo zeleninu, můžeme si vybrat, ale měla by být jeho základem. Nějaký zdroj bílkovin, tam patří maso, ryby, ale také mléčné produkty, vejce nebo luštěniny. Nějakou přílohu, ta by ideálně měla být alespoň někdy celozrná, protože celozrné obiloviny obsahují mnohem víc vlákniny a také vitaminů a minerálních látek, které potřebujeme. A to všechno by mělo být doplněno nějakým zdravým tukem, to znamená ideálně řepkový olej nebo olivový olej. Základem pitného režimu je samozřejmě čistá voda nebo neslazený čaj nebo káva. No a ideálně, zejména v České republice, je fajn zdůraznit, že bychom to trochu měli krotit s alkoholem.
2: To zní velmi jednoduše. Proč kolem právě zdravé stravy panuje tolik mýtů?
3: Za prvé, zkoumat výživu je velmi, velmi komplikované. Opravdu není lehké odhadnout, co která potravina dělá se zdravím. A to pak samozřejmě znamená, že svět je zaplavený studiemi, které třeba nejsou úplně dobré. Lidé, kteří si na to nedávají úplně pozor, mohou udělat urychlené a ne úplně podložené závěry. No a zároveň samozřejmě výživa je i velký produkt. Každý z nás jí, jinými slovy, každý z nás kupuje nějaké potravinové produkty. A to, který produkt si koupíme, je tím pádem biznisově velmi zajímavá otázka, tím pádem ve výživě trošku válčíme i s těmi komerčními vlivy, kdy se nás někdo snaží přesvědčit o tom, co je správné jíst, protože nám to pak chce prodat.
2: Ty jsi teďka načnula mnoho témat, které určitě probereme do větších detailů, ale já bych chtěla zůstat na začátek u konkrétních rad a tipů, co dělat, jak jíst zdravěji, jak se rozhodovat, na co se dávat pozor a co naopak třeba není tak důležité.
3: Ta základní pravidla je něco, co bychom se měli snažit si osvojit. A ono už tohle pro mnoho z nás není jednoduché. My třeba víme na základě nějakých dat, že Češi nejsou moc dobří s konzumací ovoce a zeleniny, že velká část z nás zeleninu a ovoce téměř nejí, nebo jí jako ve velmi, velmi malé množství. Přičemž doporučení jenom pro představu dneska hovoří o tom, že bychom měli sníst 500 až 600 gramů minimálně ovoce a zeleniny za den. Ale velká část z nás se fakt nedostane ani na půlku.
2: Já ti do toho skočím. Mm-hmm. Jak si to představit? Co znamená 500 gramů zeleniny?
3: Ke každému dennímu jídlu, za předpokladu, že teda jíme zhruba pětkrát, což nemusíme, ale většina z nás to tak má, tak sníme porci minimálně velikosti naší pěsti. To znamená, ovoce a zelenina je skutečně něco, co by mělo být to centrální, okolo čeho ten náš jídelníček stavíme. My jsme většinou zvyklí přemýšlet stylem, mám tady v lednici kuře, co k němu, ale ono by možná bylo trošku užitečnější naučit se o tom spíš přemýšlet stylem, mám tady okurku, mám tady cuketu, mám tady salát, mám tady mrkev a co k tomu uvařím, nebo jakým způsobem tu zeleninu uvařím, jako řekněme ten centrální kus celého toho pokrmu.
2: Ale jak začít, pokud teda se nějakým způsobem stravuju, tak si umím představit, že může být docela těžké přijít domů a říct, tak od dneška jíme zdravě. Pokud nás dneska poslouchají posluchači a chtěli by udělat ten první krok, tak odkud začít?
3: Já bych chtěla zdůraznit to slovo krůček, protože my máme takovou tendenci to všechno urovat naraz. Jo? Spousta z nás s tím má zkušenosti vždycky na začátku nového roku, kdy od příštího týdne cvičíme čtyřikrát týdně, rozhodně nepijeme a jíme jenom zdravě. Ale takhle to nejde. Jo? Ono je spíš lepší si skutečně vybrat jednu úplně drobonkou věc, na kterou se chci zaměřit. Třeba ovoce a zelenina. Vím, že jí nejím dost. Jíst pro mě 500-600 gramů je skutečně obrovské množství, je to velmi, velmi vzdálené od mého současného návyku. Ale proč bych si nemohla dát jednoduché malé pravidlo? Ke každému hlavnímu jídlu s ním kousek aspoň něčeho. Je jedno, jestli to bude ovoce nebo zelenina, je jedno, jestli to bude teplně upravené nebo syrové, ale prostě ke každému hlavnímu jídlu s ním aspoň něco. Ve chvíli, kdy to pro mě přestane být problém, třeba po měsíci, dvou, tak přidám a už to jim i ke svačinám. Jo, nebo naopak, začnu třeba od svačiny pak hlavnímu jídlu. A postupně vlastně zvyšuju to množství a pracuju jenom na tom jednom návyku. A vůbec neřeším, jestli to jablíčko jim prostě ke croissantu nebo neslazené ovesné kaše. To prostě není důležité, já se snažím soustředit se jenom na ten jeden návyk. A těmi drobnými krůčky jsem pak schopen ten svůj jídelníček postupně ozdravit a zvyknout si na to.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Dneska si tu povídám o zdravé výživě s Eliškou Selinger a jak už jsme zmínili hned v úvodu, tak kolem zdravé výživy panuje řada mýtů a já bych je tady dneska chtěla probrat aspoň ty hlavní postupně a začnu tím nejčastějším. To, že zdravá strava není dobrá. Já si u toho vždycky vzpomenu na tu mraženou zeleninu a rozvařenou rýži v menze jako vegetariánské jídlo. Je to pravda, že zdravá strava není dobrá?
3: Určitě ne. Já myslím, že tohle je skutečně jeden z těch největších mýtů, že u Čechů existují jídla ve dvou kolonkách. To zdravé a to dobré a tyto dvě kolonky se vzájemně neprolínají. A i z toho pak vyplývá ten pocit, kdy vlastně máme dojem, že pokud chceme jít zdravě, tak musíme fakt žít v nějaké askezi, odepřít si všechny věci, které máme rádi a pokrmy, které máme rádi a tak, ale tak to rozhodně není. Naopak. Ve chvíli, kdy se držím těch základních pravidel, aby každé to jídlo obsahovalo tu ovoce a zeleninu, ten zdroj bílkoviny, tu přílohu, nějaký ten zdravý tuk, tak pak je fakt úplně jedno, jestli si takhle uvařím buchtičky se šodou, které doplním nějakým ovocem, nějakou třeba polévkou s vyšším obsahem bílkoviny, aby to bylo kompletní jídlo. Nebo si takhle skutečně připravím ten kinový salát, pokud ho mám ráda, jo. Ale já třeba osobně saláty úplně nesnáším, ale přesto si myslím, že jim zdravě. Takže myslím, že tohle, kdyby se nám podařilo nabourat a soustředili jsme se na to, co je skutečně důležité, a ne na to, že chroupeme suché zrní někde v rohu, abychom žili zdravý a vyvážený život, tak by to té debatě dost pomohlo.
4: Co je vůbec nejčastější mýtus, který se objevuje, se kterým se setkává? Že vždycky si říkáš, tohle to neřešme, to není to podstatné.
3: Tohle to, anebo pak to, že se soustředíme na strašlivé jednotlivosti. Oni vždycky běží nějaké trendy a vždycky je jedna věc, které všechny lidi začne zajímat a všichni se nás na to chodí ptát. Nějaký suplement, jo, vitamin D nebo omega 3. A všichni prostě řeší, že nemají tohle to a kolik mají brát a musí to brát a jak často to mají brát a tak. A přitom vůbec neřeší, že ten samý člověk sice hezky napoliká nějaký suplement, ale do toho každý den stáhne 5 piv. Ty piva jsou upřímně mnohem horší a žádný suplement už to nezachrání. Nebo třeba vůbec nejí ovoce a zeleninu. A zase neexistuje suplement, který by tohle to zvládnul dorovnat. Teďka zase běžel trend proteinu a všichni řešili, jestli mají dost proteinu, jo, a jestli mají dost bílkoviny, jaké další speciální potraviny s bílkovinami se budou nakupovat. Ale zase vůbec neřešili, že k tomu třeba vypili slazený nápoj, jo, nebo že třeba spousta těch proteinových nápojů byla velmi velmi slazená. A nutno říct, že volný cukr v těch nápojích má výrazně prokazatelně horší účinky než to, že jim protein jenom z těch potravin, které je obsahují přirozeně a tak.
4: Další častou námitkou proti zdravé stravě je to, že to je drahé.
3: Tady samozřejmě je fér přiznat, že jsou lidé, kteří nemají peníze na jídlo. Bohužel i v České republice se můžeme dostat do situace, kdy nakoupit si potraviny jakékoliv pro nás je problém. Ale troufám si říct, že pro většinu lidí to tak úplně není. A zase to vyplývá trošičku z toho mýtu toho zdravého a nezdravého jídla, kde máme dojem, že proto, abychom jedli zdravě, tak musíme nakupovat ty speciální exotické potraviny, avokádo, quinoa a já nevím, co všecko. A jinak ten jídelníček není zdravý, ale to není pravda. Zelenina se dá plnit avokádem, ale stejně tak se dá plnit zelím a mrkví. Bílkovina, jasně, může to být prémiové hovězí a losos, a zejména ten losos jako nutričního hlediska je velmi zajímavý. Na druhou stranu bílkovina je i čočka, která stojí prostě pár korun na kilo. Takže spíš je to o tom si v každé té kategorii vybrat to, co mi z různých důvodů vyhovuje, ať už z důvodu těch chuťových preferencí, anebo teda z důvodu limitu mé peněženky.
4: Když mluvíme o té zelenině, tak co mražená zelenina, je dobře, špatně?
3: Mražená zelenina, pokud není nějakým způsobem ochucená, je úplně v pohodě. A je to vlastně strašně super způsob, jak do toho jídelníčku dostat té zeleniny více, aniž by se ta peněženka zbláznila. Já třeba si doma sama udržuju běžně zásobu mraženého zeleného hrášku, mraženého špenátu a velmi často to přimíchávám jako takovou rychlou přílohu nebo jako rychlou večeři, když opravdu v té lednici jinak nic není, protože jsme třeba nestihli nákup. A je to úplně v pořádku, jo. Stejně tak se dá namrazit určitě ze sezóny nějaké ovoce, spousta z nás má zahrádky, že jo. Takže je to skvělý způsob, jak uchovat tu zeleninu a veškeré ty její bonusy a pomoci si potom.
4: Řada lidí také namítá, že nemá čas na to si vařit, tak dá se stravovat zdravě a využívat služby pohostinství, jak si vybrat?
3: No, to už je zajímavější otázka, jo, protože samozřejmě ono to naráží na to, že my se tady můžeme bavit o tom, co chceme dělat každý z nás a jak z našeho úhlu pohledu je to ideální, jak my bychom se rádi stravovali. Ale pak v praxi narážíme na celou řadu těch překážek. A je pravdou, že ne každý z nás má úplně kapacitu každý večer připravovat krabičky pro celou rodinu. hodinu na druhý den, abychom jedli úplně ideálně. A pak jsme vlastně závislí na tom, jestli ve svém okolí, my tomu říkáme nutriční prostředí, máme vlastně vůbec zdroj nějakého vyváženého pokrmu. A tady si myslím, že třeba je obrovská role obcí nebo i státu, i celé společnosti zaměřit se na to, abychom si to prostředí vytvořili takové, kde to je možné, protože v současnou chvilku to skutečně může být problém.
4: Dneska si tu povídám s nutriční epidemioložkou a lékařkou Eliškou Selinger a už jsme probrali řadu mýtů i typů, jak jíst zdravěji, a jeden z častých rozšířených mýtů je to, že sklenička vína denně nám prospívá, co se týče srdce. Je to pravda?
3: Ne, v žádném případě ne. Ono to bylo vlastně vytvořeno na základě neúplně dobrých studií, které ne vždycky zvládly kontrolovat pro všechny faktory, které ten výsledek mohou ovlivnit. A v dnešní době víme naprosto spolehlivě a naprosto bezpečně, že alkohol je karcinogenní látka, jinými slovy zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění, poškozuje skutečně i srdce a škodí v jakémkoliv množství. To znamená, neexistuje množství alkoholu, které by bylo bezpečné, natož zdraví prospěšné. A samozřejmě my chápeme v praxi, že většina z nás nebudou úplní abstinenti, ale je fajn naučit se k alkoholu prostě přistupovat jako k látce, která je prokazatelně škodlivá, a zamyslet se nad tím, jestli bych ji neměla konzumovat méně, protože méně je vždycky lepší.
4: A co u Čechů oblíbené pivo, jako jontový nápoj po sportu?
3: Ano, oblíbené, ale platí pro to pořád stejná pravidla. Škodlivá látka, která dělá právě vyšší riziko rozvoje některých nádorových onemocnění, například nádoru prsu, nádoru kolorekta, z mastřevních nádorů a celé řady dalších, je to asi 13 druhů, ta škodlivá látka je vlastně etanol. A etanol je jak v pivu, tak ve vínu, tak v kvalitním koňaku, tak v levném alkoholu. Takže je úplně jedno, v jaké formě ten alkohol přijímáme, pokaždé bohužel zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění.
4: Jak to ale zapadá třeba do Itálie, kde se víno pije téměř ke každému jídlu, tak jak jsme na tom v porovnání my, Češi?
3: No, v Itálii se možná teoreticky může pít ke každému jídlu, ale přesto se zdaleka nepije tolik jako v České republice. Zrovna nedávno vyšel nový WHO report Světové zdravotnické organizace, který obsahoval právě i srovnání konzumace čistého etanolu v jednotlivých státech evropského regionu. A Česká republika je nejenže spolehlivě nad evropským průměrem, ale mezi předními příčkami těch států. Takže bohužel u nás se konzumuje alkohol skutečně výrazně více než v jiných zemích. Máme s tím výrazně větší problémy. Myslím si, že součástí toho problému je mimo jiné i široká dostupnost alkoholu, kdy zase na rozdíl od jiných zemí v České republice není problém si koupit alkohol velmi levně, prakticky v jakoukoliv denní dobu. A samozřejmě ve chvíli, kdy je něco velmi, velmi snadno dostupné, tak je velmi těžké tomu odolat.
4: Já ještě navážu na tu dostupnost, ale úplně to otočím, když budu zaneprázdněná a chci zdravou svačinu. Kde najít dobré a kvalitní jídlo?
3: V podstatě máme v České republice štěstí, že nám stačí jako běžný supermarket, nějaký trošičku vybavenější, do kterého můžeme přijít, a dobrý skill, který je dobrý se naučit, tak je čtení obalu. To znamená trošičku se víc zajímat o tom, co si v tom supermarketu kupuju, nekoukat jenom na ty obaly zepředu, jak jsou hezky barevné, ale skutečně si dát tu práci a zamyslet se nad tím složením té potraviny. A když bych mohla být trošičku konkrétnější, tak já třeba, když hledám velmi rychlý oběd a skutečně si nestíhám koupit nic jiného, tak většinou vlezu do nějakého obchodu. V běžném obchodě už dneska najdu nějaký humus, to znamená nějakou cizrnovou pomazánku, takovou pastu, která je docela dobrá i samotná, bez ničeho, obsahuje zdroj bílkoviny, celé řady vitaminů, minerálních látek, vlákniny a tak, takže je to poměrně jako vyvážená svačinka. K tomu si koupím nějaký sáček zeleniny, ať už jsou to nějaké rajčata, okurky, mrkvičky, paprika, něco, co tam zrovna jakoby najdu a jsem schopna to sníst jako syrové. A k tomu si koupím nějaký kousek pečiva, ideálně aspoň s obsahem celozrnné mouky. A upozorňuji, že celozrnné neznamená tmavé, už jsme zase u čtení toho obalu. Celozrnné musí být skutečně popsáno jako celozrné. Takové obsahuje vyšší podíl té prospěšné mouky, která obsahuje tu vlákninu, vitamíny, minerální látky. Pokud je to jenom tmavé, tak je to velmi často jenom dobarvené nějakým karamelem a to prospěšné látky neobsahuje.
4: A máš nějaký tip takzvaně do ruky, když nemám prostor si sednout a najíst se?
3: Z mé zkušenosti ten humus z té krabičky jsem schopná relativně sníst i za pochodu, když je úplně nejhůř. Ale dneska se ty supermarkety relativně snaží nabízet i nějaké hotové sendvič nebo tak, ale zase už se člověk musí podívat, co ten sendvič obsahuje, jestli je tam aspoň nějaká ovoce nebo zelenina. A nebo si to k tomu sendviči přikoupit, prostě jo, zase nějakou krabičku něčeho, abychom splnili, řekněme, ty pravidla toho vyváženého talíře.
4: A co třeba proteinové tyčinky?
3: Já upřímně nejsem úplně fanoušek. Takhle, já samozřejmě chápu, že pokud je člověk nějaký profesionální sportovec, tak vyžaduje speciální přístupy a může to třeba být jako varianta. Ale jinak ty tyčinky, když se podíváme na složení, on to většinou není žádný zázrak. Ne vždycky jsou tam úplně kvalitní tuky, velmi často bývají hodně sladké nebo plné sladidel, což už taky dneska nevidíme úplně jakoby rádi. Velmi často je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která tím pádem bude mít třeba nízký obsah vitaminů, minerálních látek nebo nějakých, jako řekněme, látek typu antioxidanty, protože potraviny celistvé obsahují celou řadu látek, které nejsou vysloveně živinami, že by nám poskytlo nějakou energii nebo tak, ale dneska už víme, že to tělo je asi taky nějakým způsobem potřebuje. Takže myslím si, že když se člověk naučí kupovat si spíš takhle jako nějaké méně zpracované potraviny, které v tom supermarketu jsou taky, tak udělá pro zdraví lépe.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Já bych se na chvíli ráda zastavila u té nutriční epidemiologie, protože když se v Česku řekne epidemiologie, tak si asi většina představí infekční nemoci. Ale jak souvisí výživa a epidemiologie?
3: Začneme od té definice epidemiologie, protože ona to právě není věda o infekčních chorobách. Epidemiologie je věda, která zkoumá výskyt různých nemocí v populaci a faktory, které tyto nemoci ovlivňují. A to, jaké faktory a jaké nemoci, tak může být úplně cokoliv. Máme například nádorovou epidemiologii, ta se zabývá výskytem různých nádorových onemocnění a těmi rizikovými faktory, které zvyšují jejich riziko, nebo naopak nějakými protektivními faktory, které umí snížit riziko rozvoje nádoru. Máme psychiatrickou epidemiologii, která se zabývá nějakými duševními onemocněními. Hodně zajímavá je třeba sociální epidemiologie. Ta se zabývá tím, jak třeba náš socioekonomický statut ovlivňuje vlastně naše zdraví, protože je to velmi, velmi významný faktor. Ono, když řekneme, že chudoba zabíjí, tak to bohužel myslíme hodně doslova. No a pak máme samozřejmě i tu nutriční epidemiologii, která se zabývá vlastně tím, jak zkoumat, jak výživa ovlivňuje naše zdraví a výskyt nějakých nemocí v celé populaci. To znamená, neděláme nějaké malé klinické zkoušky většinou, byť technicky je to také epidemiologické, ale koukáme se opravdu z vrchu na celou společnost a snažíme se najít ty hlavní faktory, které ovlivňují celou společnost.
4: Nedávno mě překvapilo, že vlastně v Česku je největším zabijákem právě jídlo, když se to všechno přepočítá. Jak je to možné?
3: To vychází z propočtu, taky epidemiologického, kde my umíme vlastně spočítat, když se podíváme třeba na předčasná úmrtí, jaký podíl je možné připsat na vrub jednotlivým rizikovým faktorům s ohledem na to, co o nich vlastně víme. A ta výživa je v tomhle tom taková trošku zákeřná, protože ona v těch výpočtech jako vychází velmi vysoko, to znamená jako opravdu někdy jako ten hlavní zabiják. I přesto, že když se podíváme na ty jednotlivé efekty stravy, tak oni jsou vlastně hrozně malé. Já vždycky používám právě příklad třeba zpracovaného masa. Zpracované maso, to znamená uzeniny, tak je prokázaný karcinogen. To znamená, skutečně jeho konzumace víme dneska už velmi jistě, že zvyšuje riziko rozvoje některých nádorů, zejména nádorů střeva. Ale když se podíváme na to jednotlivé riziko, to znamená, jak konkrétně, tak je to vlastně hrozně malé. Říká se, že každých 50 gramů zpracovaného masa, asi jedna nožička párku pro nějakou lepší představu, tak zvyšuje moje riziko nádoru střeva asi 1,2x. Zatímco pro srovnání kuřáci mají třeba 8x, 10x vyšší riziko nádorových onemocnění. Znamená, ten efekt je někde skutečně úplně jako jinde. Ale ten problém je v tom, že když tu výživu má špatný v té populaci úplně každý, to znamená, každý z nás dělá takovéhle drobné chyby a nejlépe jich dělá několik, takže oni se tak jako kupí na sebe, tak ve výsledku nám ta výživa skutečně může zdravotně na těch zdravotnických statistikách výskytu různých onemocnění udělat větší paseku než třeba některé jiné faktory, jako pohyb nebo kouření. I to kouření je teda taky velký faktor. Samozřejmě.
4: Co s tím? Odkud začít?
3: My právě tím, že se koukáme na celou společnost, na celou populaci, řekněme na širší faktory v rámci veřejného zdraví, tak to řešení vidíme především tam. My, když se bavíme o výživě, tak velmi často právě diskutujeme, co já můžu udělat, jo? Co já mám dělat jinak, co já dělám špatně, co je moje chyba, nebo naopak, co dělám dobře. A ono je to samozřejmě důležité, protože i já říkám, že vždycky u té poličky v tom supermarketu stojím já a vybírám si ten jogurt, jo? Takže ono to není, že bych jako neměl žádné rozhodovací právo. Na druhou stranu v rámci veřejného zdraví my máme tendenci se snažit najít ty skutečné jako hluboké příčiny toho stavu. A zejména ve chvíli, kdy já vidím, že třeba nadváhou a obezitou trpí 3/4 dospělé populace, tak to není problém jako individuálních rozhodnutí. Tam prostě musí být problém v celé té populaci, v celé té společnosti. Ten problém v té výživě je právě to nutriční prostředí. To znamená, my jsme si okolo sebe vytvořili prostředí, ve kterém je vlastně strašně náročné chovat se správně, ať už jíst zdravě nebo nepít alkohol. A naopak ty zdravé volby tak pro mnoho z nás třeba nejsou tak dostupné. A když nejsou dostupné, tak je samozřejmě neděláme. Takže tam někam bychom měli obrátit tu pozornost.
4: Jak vznikly tady ty trendy? Protože přeci tyhle ty problémy jsme tady neměli vždy. Je to pohybem, je to stravou, něčím úplně jiným?
3: Tak on je to takový trend, který kopíruje trend prakticky ve všech zemích tak, jak postupně bohatnou. Protože samozřejmě, když si vzpomeneme, jak vypadal zdravotní stav populace někdy na začátku minulého století, tak i z toho výživového pohledu my jsme měli mnohem větší problém s podvýživou, než tak říkajíc nad výživou. Takhle to bylo poměrně dlouho, protože prostě bylo problematické zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele z různých důvodů i technologických a tak. Jak ten stát začal bohatnout, tenhle problém začal ubývat, protože my vlastně toho jídla měli dostatek a zároveň, jak začali jsme bohatnout, tak si velká část z nás začala mít možnost kupovat potraviny, které my jako preferujeme z různých důvodů, i když nenutně jsou úplně prospěšné pro naše zdraví. My mluvíme vlastně o takzvané tranzici směrem k západnímu typu stravování, které je charakteristické tím, že obsahuje hodně přidaného cukru, hodně soli, hodně nasyceného tuku, hodně živočišných potravin, které samozřejmě je v pohodě jíst, ale v nějakém rozumném množství. A ta tradiční, řekněme, dieta je spíše složena z těch rostných potravin jako ovoce a zelenina. No a přesně tak, jak jako víc a víc obyvatel přechází na tenhle ten typ toho stravování, tak vidíme, že se nám mění to spektrum těch problémů a vlastně nám mizí ti lidé s podvýživou a naopak nám přibývají lidé, kteří trpí nadváhou nebo obezitou a s nimi spojenými nemocemi, jako například nádorová onemocnění, srdeční onemocnění, cukrovka druhého typu a tak. Takže je to do nějaké míry trend, který vidíme ve všech státech, dokonce i ve státech, které jsou teďka chudší, tak vidíme, že jak bohatnou, tak se vlastně víc a víc lidí přesouvá tímhle s tím směrem. Ale bohužel v České republice asi i tím, že jsme úplně nezvládli tu podporu zdravého stravování, tak jako některé státy, asi k tomu kulturně nemáme takový vztah, jako mají třeba Italové ke své milované italské kuchyni, tak zkrátka jsme se dostali i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi do většího problému.
4: Proč jsme se do téhle situace takhle dostali?
3: Já si myslím, že ono to trochu souvisí i s tím, že vlastně ten obor toho veřejného zdraví a epidemiologie, zejména neinfekční epidemiologie, která právě není zas až tak orientovaná na ty infekční choroby, tak v České republice není tak rozvinutý, jako je třeba rozvinutý v některých západních zemích. To znamená, my tady nemáme úplně dostatek lidí, kteří by zkoumali ty faktory. A nejenom zkoumali ty faktory, ale především to, co víme o těch faktorech, tak uměli převádět do té zdravotní politiky a do těch různých národních strategií a nejenom národních, ono to může být i na lokální úrovni. Třeba nějaký městský plán zlepšení zdraví dětí v tom daném městě, anebo i třeba v rámci jedné školy. A ve chvíli, kdy tady nemáme dostatek odborníků, tak samozřejmě tady není, kdo by ta opatření vysvětloval, nebo kdo by za ně bojoval a kdo by jakoby prosazoval. No. Takže neumíme to moc, ale myslím si, že jsme na zlepšující se cestě.
4: To jsou dobré zprávy.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
4: Sladká nebo slaná snídaně?
3: Já snídám kafe.
4: Jíš častěji doma uvařený oběd nebo oběd z jídelny?
3: Já bohužel nemám žádnou jídelnu v okolí práce, takže většinou buď to si vařím sama, anebo jím v restauracích.
4: Ranní ptáče nebo noční sova?
3: Noční sova.
4: Papír a tuška nebo sdílený dokument?
3: Spíš sdílený dokument, protože ten nestratím.
4: Co se o tobě moc neví a jsi v tom opravdu dobrá?
3: No, já vlastně docela dobře kreslím a kreslení jsem se celou řadu let věnovala, takže to je takový jako utajený koníček. A pak ještě docela dobře recituju básně, ale to je takový hodně specifický dovednost.
4: V sobotu odpoledne nejraději?
3: Hraju strategické deskové fantasy nebo sci-fi hry.
4: A nejoblíbenější jídlo?
3: To je těžký, ale asi ten humus, já ho mám fakt strašně ráda.
4: Žárovky. Mě ještě zaujala z dotazníku káva ke snídani, je to v pořádku?
3: Já si myslím, že už v dnešního úhlu pohledu jo, protože já skutečně vlastně nesnídám, já ráno nemám ani moc čas, ani moc chuť, ale pak to právě dohání tím, že mívám brzký a velký oběd, to znamená, já nemám hlad, abych pak jako snědla všecko, co najdu a každou sladkou tyčinku, kterou někde najdu v okolí, abych se rychle docpala, ale vlastně celkově ten jídelníček udržím.
4: My se blížíme k závěru našeho povídání s nutriční epidemioložkou Eliškou Selinger. Bavili jsme se o zdravé stravě a já se musím zeptat, jestli jsi tou kovářovou kobylou, jestli se úplně držíš všech výživových doporučení, anebo jestli máš nějaké radosti, co se týče jídla.
3: Tak já si myslím, že mít radosti je zdravé a je to tak trochu součástí těch nutričních doporučení. Jo. Takže samozřejmě i já si občas ráda zajdu na nějaký dobrý kus dortíku, ale myslím si, že celkově ta důležitá pravidla se snažím nějakým způsobem hlídat. Co je můj zlozvyk trošku je, že mám poměrně náročný časový rozvrh a bohužel občas se mi stane, že nemám čas se najíst. Ale čím se trošku uklidňuju je, že v současné chvíli na základě těch nejlepších dostupných důkazů, jaké máme, tak už tak moc netlačíme na to, že se striktně musí jíst pětkrát denně nebo šestkrát denně nebo nějaký jiný číslo, který jsme možná někdy mohli slyšet, ale že spíš jde o to, aby právě v průběhu nějak dne nebo více dnů ten celkový jídelníček vypadal nějak rozumně.
4: Říká Eliška Selinger a já se těším, že někdy v budoucnu navážeme dalším povídáním.
3: Díky moc za pozvání ještě jednou a třeba příště.
4: A loučím se i já, Pavla Hubálková.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha. Rádio